0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když jsme aspoň auťák, teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Čebuk, to jsi to zavařil.
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Znoži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: No jo, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
4: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
3: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Víte, znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: Ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
3: To je státní hymna, ty vole.
2: Jo, vlastně, státní hymna, no, teď. Já jenom, že ji nehráli tak dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legra.

senses reel.

Dexter's Bridge. Hello, sweetie.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockový nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hasičům se večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko, se kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit z původních více než 100 hektarů na zhruba 20. Pokud vše půjde dobře, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Na Pražském hradě dnes začne konference Evropa jako úkol. S úvodními projevy na ní vystoupí prezident Petr Pavel a jeho finský protějšek. Dvoudenní konference se podle organizátorů zaměří především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu nebo na evropskou konkurenceschopnost. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které dál na platformě Telegram v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Hokejistou sezóny byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Opora Dynama na gala večeru v Praze převzala 4 ceny.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude opět oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se jen výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty i tak budou vysoko 24 až 28 stupňů Celsia, na západě kolem 22.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně v Praze v tunelu Mrázovka, máme tam hlášenou nehodu náklaďáku s osobákem směr Strahov a náklaďák boural taky na silnici 114 u Hostomic. Silnice je momentálně uzavřená v obou směrech.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Fanfárový úterní ráno vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Sie ist wieder da, to říkají Němci jako svoje rčení, aneb je zpátky.
4: Oh, I'm back, hello.
3: Hello.
4: Hello, zítra už tady zase nebudu, tak si využijte.
3: 3 minuty po 6. 5. květen úterý Anabel se přišla na nás podívat a zároveň se zase rozloučit.
4: Ano, přesně tak, zítra mi čeká zákrok. A koho to
3: jako
4: zajímá?
3: Jako policejní nějaký?
4: Ne, koho to zajímá, více na mém Instagramu, každopádně budu krasavice inteligentní, takže se máte na co těšit.
3: Počkej, se necháš přešít na chlapa?
4: Přesně, to mám přesně v plánu, Honzíčku.
3: Super, konečně.
4: Jo, budu být chybíka.
3: Doufám, že bude funkční. No nic, tak zpátky k něčemu vážnému, dáme si hudbu. Jo, ano.
4: A... Monitorujte se, to je moje oblíbená, ale teda v originálu, promiň, Dana.
0: Rock Radio.

0: Megadeth, Another Bad Day, další špatný den, no je úterý, začátek pracovního týdne, to by se dělo na Rock Rádiu, 10 minut po 6.
1: Já doufám, že budeme mít hezký den, dožvejkáš tu snídaní nebo?
0: No, ještě, tady mám jako vzadu za zubu ještě.
1: Vyšťouráš si to před tím vstupem, alebo to nestíhneš.
0: No už si to vyšťourám v tom vstupu právě.
1: Je to tak, to je super.
0: Přátelé, je úterý po 6., což znamená jediný,
1: že není středa.
0: Že, super, ano. Je vidět, že ti ten den volna prospěl.
1: Jo.
0: Jestli budeš takhle zářit i za týden, v okolik že ti to IQ zvýšej?
1: No to nevím právě, to si necháme překlad.
0: Dobře, tak radši pojďme udělat radost někomu z našich posluchačů. Máme tady další dva lupeny. Na co?
1: No, já jsem tady nebyla, takže to mi musíš říct.
0: Já jsem myslel, že jsi nás poslouchá.
1: Jo, sabatoni to jsou, ale nevím kam, kdy a co, vím, jakože rozdáváte sabatony, ale nevím, kdy se to koná,
0: jednička
1: jak se to koná.
0: No,
1: takže to řekneš ty.
0: Ano, 3.6., čili červen.
1: Takže za měsíc.
0: Za měsíc, přesně tak, za necelej, bez dvou dnů. V plzeňském amfiteátru Lochotín, sabatoni, spolu se zpěvačkou Nightwish Floriansen, k tomu kapela Majestica a ještě Skardust. Takže veliká legrace, jeden lístek stojí 1900, takže wow. To není úplně jako levná legrace, takže si myslím, že má cenu si napsat.
1: Takže to je velká dupačka, přátelé, napište si na náš Facebook, Instagram, Facebook Rock Rádia, budeme se těšit, připište vaše telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: A my už teďka zase jdem zvednout nějaký písničky a zvedneme vám Mandle Kysákama a songem Reason to Live.
1: Důvod žít, to jsem já tvůj.
0: Jo, počkej, já to možná vypnu. Já vypnu i sebe s tím.

0: Nightwish a Storytime na Rock Rádiu v 6 hodin a 21 minut. Čas příběhů, čas kulendária. Dneska je úterý, 5. května. Pojďme mrknout, kdo má svátek. Svátek slaví jméno Klaudie, případně Klaudius. Máš nějakýho Klaudiusa nebo Klaudii?
1: Klaudiusa ne, mám pocit, že Klaudie má nějaká z mých kamarádek dceru, ale nevím, jaká to je kamarádka.
0: A kolik je dceři?
1: To taky nevím.
0: Dík. Tak jsme se hodně dozvěděli, děkujem. Takže si radši dáme nějaký muzikanty. 60 let krásných kulatých slaví kanadský bubeník Sean Drower, který hrál s kapelou Megadeth. No, takhle by se měl jmenovat Claudius, pěkně.
1: Bylo. Jo.
0: 63 let má kanadský zpěvák James Labrie, frontman Dream Theater. No i krásný sameťák vysoký. 67 let americký gitarista Steve Stevens, který hrál u Billyho Idla. A pozor, tak je to autor titulní písně k filmu Top Gun.

0: No a dnešní svatou čtveřici uzavírá britský bubeník Bill Ward, který má 78 let a je to člen Black Sabbath. Já miluju ty staré nahrávky, kde ty bicí vždycky zněly, jak když mlátili do kýblu ve sklepě.
1: Ale oni mlátili do kýblu ve sklepě.
0: Jo, fakt. Ty jsi u toho svítila.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: A tak si dáme něco normálního. Za chvíli Rammstein a Amerika.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: Ať už jste kdekoliv posloucháte Rock Radio a Rammsteini tvrdí, že všichni žijeme v Americe.
1: A wunderbar, wunderbar, my si dáme zprávy.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Poslanci by měli dnes projednat odklad povinného používání národního geoportálu územního plánování o jeden rok do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová požádala sněmovnu o to, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. Americký prezident Donald Trump v pondělí opět pohrozil Iránu úplným zničením. Tentokrát v souvislosti s iránskými útoky proti plavidlům, se kterými chtějí Spojené státy doprovázet Hormuzským průlivem obchodní lodě uvázlé kvůli válce v Perském zálivu. Šéf Bílého domu na sociální síti taky napsal, že americké síly v pondělí v oblasti zničily 7 iránských rychlých člunů. Fotbalová liga mistrů pozná dnes prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal nebo po poloviční době Atletico Madrid. Odveta je na programu od 21 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně hlavně v západní polovině se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se jen výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty budou vysoko, 24 až 28 stupňů Celsia, na západě kolem 22.
2: Rock Radio.

0: Bílině se bouralo na spojovací ulici, auto tam narazilo do zábradlí a dva osobáky v sobě jsou na silnici číslo 3 u obce Votice.
1: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
2: Tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z...

0: 6 hodin a 36 minut ladíte Rock Radio a úterý rokovej rozjezd, tohle byly Rybičky 48 a jejich Nebeská prána. Nemohli jsme si přát lepší kapelu než Rybičky, protože se teďka budeme bavit o Foo Fighters.
1: Vážně?
0: Mhm.
1: Jo, to je pravda. My totiž pro vás dneska máme téma, který je navázaný na nový klip Foo Fighters, který je v hororovém tématu.
0: Ano, Foo Fighters vydali nový album, který se jmenuje Your Favorite Toy, tvoje oblíbená hračka. Doufám, že to není něco z Lega třeba. A k tomu vydali single Spit Shine, což by se dalo přeložit jako zářivý flusanec.
1: To je krásný.
0: A natočili k němu epesní videoklip. Zní to jak takhle. Jako
1: to
0: fakt to tam je, no. A už to pak hraje. No a důležitý je, že ten klip teda udělali v hororovém stylu, což jsi vlastně říkala.
1: To už jsem říkala a my se vás právě dneska jsme se rozhodli zeptat, jaký je váš oblíbený horor, takže už za chviličku Zuzka nahraje na sociální sítě hororový snímek, no, říkáš, to bude možná delší chvilka, trošku tady bojujeme s technikou, každopádně se vás dnes budeme ptát, jaký je váš oblíbený horor a proč a nebo co se vám tam líbí za scénku a tak, můžete se tam rozpovídat o tom.
0: Prostě jestli se rádi bojíte v kině nebo
1: a
0: doma.
1: A ty máš rád horory?
0: Já mám rád horory, jak který?
1: Já miluji horory, všechny.
0: No tak to si popovídáme, to si spolu pošušťáme. Největší horory, když se vidím po rádu v zrcadle. No. Za chvíli další muzika, dáme si Mr. Big.
1: Já něco říct, ale nic neřeknu.
0: Mr. Co, řekni. Ne,
1: to,
0: já to nepustím, dokud to nepovíš. Ona to fakt neřekne.
1: Neřekne.
0: Tak za chvíli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
9: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Stratovarius a Nepstarovarius ze Smíchova a jejich Unbreakable na Rock Rádiu v 6 hodin a 48 minut. Posloucháte úterní rokový rozjezd na Rock Rádiu. A my jsme se před chvílí ptali vás, miláčci naši, jestli máte rádi horory, jestli se rádi bojíte u filmů, protože kapela Foo Fighters vydala k desce novej videoklip a ten je inspirovaný hororama a samozřejmě Foo Fighters nejsou jediný, který měli rádi horory nebo který by točili hororový klipy, že jo, Rob Zombie, Ozzy Osbourne, Lordi, Ghosti, že jo, prostě já nevím, kdo ještě mě teďka napadá. Tak tyhle ty všichni buď měli nějaký hororový zářezy, nebo to byli milovníci hororů, i když to vlastně ve výsledku byli docela milí pánové, že jo, třeba takovej Ozzy vždycky působil takovým tím démonickým stylem a pak to byl takovej hodnej mumlavej strejda, který doma kalil pivo, že jo. Tak by mě zajímalo, jaký mají naši posluchači vkus na tyhle ty věci. A taky, že horor, když se řekne horor, tak to může být buď nějaký psychotriller.
1: Já jsem chtěla říct, že hororu je strašně moc pod druhů, no. Protože máš od psychologických hororů po různý příšery, mutanty, zombí, pak jsou takový ty, kde se cítíš jako úzkostně. Jo? To jsem viděla takový horor, kde dvě ty slečny lezly na nějaký stožár, strašně moc vysoký. A pak vlastně ta jedna jako se zabila a bylo to takový, jako fakt to bylo, že celou dobu jsem měla velmi stísněný pocit, z toho se říká, pane bože, přišla jsem si, že na to lezu já mám závrati na štokrdli, jo, takže je toho opravdu hodně, tak nám přátelé napište, co za horory baví vás, jinak samozřejmě thrillery, přežití, že jo, takový ty, kde bojuješ o život, nebo že tě někdo pronásleduje, je toho opravdu hodně. Já miluju Hory mají oči.
0: To je hodně psychofilm.
1: To je psychotriologie.
0: Tam ty lidi vypadají, jak když se narodili u nás v Chomutově. Takže vlastně úplně v pohodě.
1: Já jsem chtěla říct, že vypadají jako určitý naši kolegové. No každopádně, jako mám to moc ráda.
0: Tak jestli to máte rádi taky, tak nám napište, my to tu potom prodrbujeme. Ještě se podíváme na nějaký další hororový muzikanty.
1: Ano.
0: A teď už mistr.
1: Zlomená křídla.

0: Metallica, Ain't My Bitch na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní. Dneska je úterý a proto...
1: Není středa a proto si dáme zprávy.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Belisima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Belisima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Žáky posledních ročníků maturitních oborů středních škol dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Podle dat státní organizace CERMAT, která státní maturitní zkoušky připravuje, se k němu přihlásilo přes 84 tisíc maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Představenstvo oblastní nemocnice Příbram dnes bude na mimořádném zasedání jednat o odvolání předsedy představenstva Stanislava Holobrady. Dosavadní ředitel krajské nemocnice je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý 6 lidí a 3 právnické osoby. Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Hunan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. Čínský prezident Xi Jinping vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřili. Výbuch továrnou otřásl v pondělí odpoledne. Úřady na místo vyslali zhruba 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí. V Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v pátém finále hostí obhájce titulu Pražské Lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnešní nejvyšší teploty budou stále vysoko mezi 24 až 28 stupni Celsia. Na západě naměříme kolem 22, jinak ale bude oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, hlavně v západní polovině Čech se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se objeví přehánky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Bílině se stále řeší nehoda ve spojovací ulici, kde auto narazilo do zábradlí, a v Břeclavi se srazily dva osobáky na Sovadinově ulici.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať vaše ráno není žádný horor, vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: 4 minuty po 7 v úterý 5. května. Přátelé, v 8:30 rozdáváme další dva lupeny na Sabatony do areálu Lochotín v Plzni na 3. června.
5: Ano, takže si pište Messenger, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil.
4: A když už nám budete psát na mobilu, tak se mrkněte na naše dnešní téma. Bavíme se o hororech. Můžete nám napsat, jaký je ten váš oblíbený, jestli je to třeba, já nevím, hodinový záznam streamu s paní Koktovou, nebo jak se jmenuje ta úžasná, nebo nějaký
5: podobný princezny. Nejdělej reklamu takýmto hlupákům.
4: A to je pravda. I nevím letosti. Jdeme radši na muziku. Dáme si Arakain a Princess.

0: Architects Landmines na Rock Rádiu 12 minut po 7. Je úterý 5. května, my se vás dneska ptáme, jak to máte, přátelé, s hororama. Já jsem se koukal do českých luhů a hájů, jestli vyhrabu nějaký klipy, český hororový klipy, který jsou inspirovaný nějakou temnotou. Nějaký tam samozřejmě máme. Pokud máte rádi Dimitri, tak docela pěkný temný vibe má píseň a i videoklip k songu Baskerville z roku 2014. A pak jsem teda vyškrábal, že česká hardrocková kapela Hammer od Strakonic má song Belzebub a k němu loni udělali moc pěkně natočený videoklip plný čertíků, tak ten si určitě dejte.
1: Čertík Berkík. Jinak Ivetka nám napsala, já jsem jako Anabel, miluji horory, téměř všechny, až na třeba s kanibalama, chci se bát a ne zvracet. Já jsem spíš na horory jako v Zajetí démonů, a teď pozor, Anabel. Můj vlastní horor. Máma vadí, nevadí, vřískot a podobně, ale za mě nejlepší horor je rozhodně Sinistr 1 a 2.
0: Takže žádný horory, kde je to hodně nechutný?
1: A jinak, kdo to možná neví, tak Anabel je podle skutečné události, protože ta Anabel, ta panenka, skutečně existuje, mají manželé Warrenovi v muzeu zavřenou a loni se několikrát ztratila ta panenka z té vitrídy.
0: A objevila se u tebe doma.
1: A objevila se na Rock Rádiu po ránu, nevím, jak se to stalo.
0: No, já si říkám, že od té doby se mi dějou takový samý strašidelný věci a umírají kolem mě lidi různě.
1: Ale tak už si zvyknul, ne?
0: Jo, tak všechny se pobodala. No nic, tak nám napište něco hezkýho a za chvíli se zase k tomu vrátíme. Teď si dáme muziku Calling Wherever You Will Go, to je takovej ten oplodňováček.
1: Ne, to je právě z těch hororů. Kamkoliv půjdeš, půjdu
0: kamkoliv
1: za tebou.
0: Půjdeš, tam budu taky ve sklepě.

0: Macbeth a jejich Galaxy v 7 hodin a 22 minut, přesně na Rock Rádiu. Dneska není středa, jak říká Anabel.
1: Ale zítra bude středa.
0: Ano.
1: A to znamená jediný, že máme hvězdného hosta.
0: Jo! A tím není nikdo jiný než Milan Cimfe. Počítám, že většině z vás to nic neřekne.
1: Já jsem se zeptala, kdo to... Sakra je.
0: Je to velice šikovný muzikant, když ho dáte do Google, tak asi první věc, která vám vyběhne, že Milan Cimfe asi rok hrál s Kruci piskama. Nicméně zároveň je to skvělej muzikant, hudební producent a zvukař, který bydlí v uvozovkách doma v Sono studiu u nás na Nouzově, kousek. A není to žádný uřezávátko, protože za svou kariéru, která už je velice bohatá, dělal s lidma jako David Bowie, Doug Wimbish, Limp Bizkit, Mike Shinoda, Linkin Park, Nazareti, Napalm Death a v Sonu točí i velký český kapely na mátku, třeba Kabáti nebo Lucie, tam dělají veškerý vlastně zásadní alba. Takže si myslím, že zítra v 9 u Kamila rozhodně se bude o čem bavit.
1: To si taky myslím, že to budou zajímavá témata. Kamil umí z našich hostů vytáhnout to nejlepší. Takže pokud vás zajímá, jaká byla spolupráce s hvězdnými hosty, s hvězdnými hudebníky, chci říct, host přijde hvězdnej zítra, tak si nalaďte v 9 hodin Rock Rádio a samozřejmě nemusíte být smutní, protože jako vždy najdete záznam už stejný den na všech streamovacích platformách a na našem webu www.rockoviradio.cz, taky na YouTube a tak dále a tak dále.
0: Takže určitě poslouchejte, my rozhodně budeme. A za chvíli poslouchejte další slušnou muziku. Znouzecnost bude, dáme si krysaře.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
15: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
16: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
17: Rock Radio. kde se to tu

0: Bylo, nebylo. Hej!
1: Já si myslím, že spíš nebylo. Je půl přesně.
2: Dáme zprávy radši.
1: Radši.
3: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Poslanci by měli dnes projednat odklad povinného používání národního geoportálu územního plánování o jeden rok do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová požádala sněmovnu o to, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. Americký prezident Donald Trump v pondělí opět pohrozil Íránu úplným zničením. Tentokrát v souvislosti s íránskými útoky proti plavidlům, se kterými chtějí Spojené státy doprovázet Hormuzským průlivem obchodní lodě uvázlé kvůli válce v Perském zálivu. Fotbalová liga mistrů pozná dnes prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal nebo po poloviční době Atletico Madrid. Odveta je na programu od 21 hodin.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude převážně oblačno až zataženo. V Čechách čekáme odpoledne četnější přehánky nebo i bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a až večer se objeví výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na západě kolem 22.
3: Rock Radio. Doprava.
4: Na Pražském okruhu pozor, ve směru Ruzyně D7 na 81,5 kilometru se stala nehoda a bouralo se taky na Brněnské ulici v Hradci Králové.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Zuzko, díky za zprávy, pojďme zpátky k muzice, dáme si Amarant a jejich digitální svět.

0: Baby Don't Cry, Dítě nebreč a Inexis na Rock Rádiu v 7.39. Bavíme se o hororech, protože muzikanti mají rádi horory a točí hororový klipy. Ty jsi vyhrabala nějaký zajímavý vzkaz.
1: Jo, Hanička psala, že nemá ráda horory, že viděla kdysi Noční můru z Elm Street, fujky, bála jsem se jít i na záchod. Z Vetřelce je mi fyzicky nevolno, ale pamatuju si na horor Moucha, to byla celkem sranda, jak se transformoval do té mouchy. Mě právě, já jsem Hani chtěla říct, že teda já mám z mouchy reálně trauma, to je za mě jeden z nejodpornějších hororů, který jsem kdy viděla, a je teda, mně přišel docela strašidelnej, teda se musím přiznat. Honzík to asi neviděl.
0: Já jsem ho čověče neviděl.
1: A to je hodně starý, to je z nějakých,
0: já 1986 mi to
1: jo,
0: vysvítí.
1: Jo, to je, jsem chtěla říct, že to je z osmdesátek, no, takže to je takový jako hodně retro, že tam vlastně ještě nebyly žádný umělý efekty a tak, ale všechno to bylo vlastně fakt jako hraný.
0: A je tam nějaký sliz, krev, něco?
1: Je to hodně nechutný, on jo? Se právě transformuje v masařku, protože on se dá do takového jako boxu, kde a omylem, ono to má měnit nějak DNA a on omylem se tam zavře s masařkou,
0: jo,
1: a vlastně
0: takhle
1: se skříží, jakoby, že se z něj udělá jako, a právě on se začne budit a teď mu rostou prostě ty chlupy.
0: Počkej, to jsem možná
1: viděl dokonce. No je to úplně,
0: dokonce.
1: Je to na poblití, jako jestli mi z nějakého hororu bylo opravdu fyzicky nevolno. Tak
0: takže ani, tyhle ty nechuťárny jako ne?
1: Takže nechápu, že z Vetřelce bylo Hance špatně, ale Moucha se jí líbila. To je,
0: to je zvláštní. Teďka je mimochodem v kinech Mumie.
1: No.
0: A není to jako ta Mumie s Brendanem Fraserem,
1: no,
0: kde byl ještě hubenej, ale je to horor.
1: Aha.
0: A je to spíš než horor, je to taky strašně nechutně, hrozně bych na to chtěl jít, tak kdybyste někdo chtěl jít.
1: Já teď nebudu moc měsíc sedět.
0: Jo, no tak.
1: Hledavé stoje.
0: To je škoda.
1: Že bych tam jak lama stálo.
0: Nějaká jiná kopretina, kdybych chtěla se mnou do kina.
1: Hlašte se, kdo chce jít s Daníčkem do kina, inbox.
0: Tak, za chvíli Kabáti a Burlaci, ty nebudou v kině, ty budou na Rock Rádiu.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od Buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
13: Zase tankuju, po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5, velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry, luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
16: Praha

nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Iron Saver a její Heavy Metal Never Dies. Heavy Metal nikdy neumírá. No a jestli je někdo další, kdo nikdy neumírá a je tu každý den takhle přetosmou.
1: Jsem to já.
0: No já jsem chtěl říct Marcel a Motokeci, ale vlastně jo. Dáš je dneska ty?
1: Marcelový Motokeci, tohle jsem měl říct.
0: A jo.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Je mi naprosto jasné, že za dnešní motokeci dostanu od spousty lidí těžkou bídu. Jak se pouštím do něčeho, čemu nerozumím a podobně, ale když se nad tím tak zamyslíte, zjistíte, že řeč nebude o ničem jiném, než o normálním slušném vychování. O víkendu jsem byl na slováckém okruhu prvním letošním opravdovém road racingu a i když se pořadatelům ne vše povedlo, byl to moc pěkný víkend, plný skvělých sportovních zážitků. Tedy přesněji, mohl to být pěkný víkend. Kdyby třeba lidi přemýšleli, dám příklad, v pedoku je čím dál víc elektrických kol či koloběžek, je to super věc, co si budeme, je to rychlejší než chodit pěšky, ale opravdu se něco změnilo a už se nechodí a nejezdí vpravo, opravdu je dobrý nápad vyřídit se ze stanu, aniž bych se rozhlídnul, jestli tam někdo nejede a když zabočuji, fakt bez toho, že třeba rukou ukážu, kam jedu a ten zvonek taky na tom kole či kolobrndě není na ozdobu. Další věc je neustále čumění do telefonu, opravdu se neobejdeme bez non-stop čučení na socky, úplně nejlépe stojíce vprostřed silnice a když už někdo musí jít na závody se psem, který to nejspíš vůbec neocení, protože ten rachot není pro jeho uši to nejlepší, tak prosím, nakrátko. Už za necelé 3 týdny si dáme 300 hořických, tak zkusíme to zlepšit? Nebo stále bude platit legendární, je to marný.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Za 2 minuty bude 8 hodin ráno a tohle byly Blink 182 a jejich All the Small Things, všechny malé věci. Mě by zajímalo, o čem kluci tak zpívají o těch malých věcech.
1: Nevím o tobě, ne, buď v klidu a teď si dáme zprávy.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
6: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
13: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na dnešek byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou v boji s ohněm pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370. Na Pražském hradě dnes začne konference Evropa jako úkol. S úvodními projevy na ní vystoupí prezident Petr Pavel a jeho finský protějšek. Dvoudenní konference se podle organizátorů zaměří především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu nebo na evropskou konkurenceschopnost. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které dále na platformě Telegram v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Hokejistou sezóny byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Opora Dynama na gala večeru v Praze převzala 4 ceny.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude opět horko, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na západě bude o něco chladněji, tam naměříme 22, k tomu bude oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, hlavně v západní polovině se přidají četnější přeháňky nebo i bouřky. Naopak na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se jen výjimečně objeví přeháňky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Plzni opatrně na Vejprnické ulici, máme tam hlášenou vážnou nehodu se zraněním. Na D10 se bouralo ve směru na Prahu na sjezdu exitem číslo 40. Potom se řeší nehoda v Brně na Bíteřské ulici a v Tišnově na Brněnské.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať na vás při úterku nelítají mouchy, vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3:08 v úterý 5. května. Musíme připomenout, že už za půl hodinky budeme rozdávat další 2 lístky na sabatony do Plzně, do areálu Lochotín na 3. června.
5: Dobře, ty máš paměť jako slon. Už já si to začínám pamatovat, škoda, že zítra nejdu do práce.
4: Já mám ještě něco jiného jako slon.
5: Vážně.
4: Břicho.
5: Každopádně, přátelé, pište do Messengeru, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a popůl zvedejte mobil.
4: Držíme palečky, nebo ježiš, jsem řekl palečky, Kriste, ježiši, pane,
5: Kriste.
4: Stokrát odčináš a
5: omlouvám se. Vyprdni se na tý zdrobnělý chlapče.
4: Držíme palce, mobily do ruky a dáme si song. Škvoři, pokřivený pohled.

0: Satisfaction a jejich rok a půl stará pecka, dejme tomu My Own Jesus na Rock Radio v 8 hodin a 11 minut. My se dneska bavíme o hororech, protože Foo Fighters vydali nový videoklip, který je inspirovaný hororama, protože Foo Fighters horory milujou jako kapela, údajně. A napsal nám David. Mm-hmm. Dobré ráno, oblíbený horor je naše video z Veselky. Pořád mu říkám ne, nedělej to, neříkej ano. To je skvělý.
1: To je super.
0: Ale když jsem poprvé viděl Čelisti, tak jsem se bál i koupat ve vaně.
1: Fakt, mě Čelisti přijdou jako komedie.
0: Mně teda taky.
1: Že jo? Hmm. To jsou takový ty bizární horory, kde nevíš, jestli jako se tvůrci nespletli v žánru a jestli spíš netočili komedie a nakonec si řekli, hele, to je hraniční, budeme to nazývat horor. To samý je třeba za mě Texaský masakr motorovou pilou, tam se taky nejsem jistá, jestli koukám na scary movie, takže je víc takovýchhle hororů. Ale těch Čelistí je asi 8 dílů, ne, nebo kolik, no, různých remakeů a tak dál, to se točí pořád okola o těch
0: žralostích. Čelistí 5, Nezbedné školačky, to jediný jsem viděl, ale to nevím, jestli je vlastně horor.
1: Jo, a o těch žralocích takhle jsem toho viděla dost a bylo to vždycky jako na hraně parodie a komedie. Jako za mě teda.
0: Oh. Já si vždycky představuji, jak to točí, jak tam je ten frajer s tou ploutví, který tam plave, víš, potápěč a dělá jako bububu a pak se tomu všichni smějou. Což mimochodem, pokud byste se chtěli podívat na YouTube, tak je spousta vystřižených scén nepovedených z hororů, jako byla právě Annabelle, Sestra a tyhle ty věci. A jsou tam ty nepovedený záběry, kde se strašně řežou všichni a hrozně se baví.
1: Neznám to, děkuju za tip, to se mrknu hned odpoledne.
0: Takže se můžete mrknout, je to fakt jako zajímavý, jak se ty lidi strašně, jaká je to sranda vlastně točit horor.
1: No já tomu věřím, určitě, když máš dobrý štáb a dobrý kamarády na place, tak to musí být sranda točit cokoliv.
0: Tak, řekneš kamarádovi, ať on tě u toho oltáře natočí, řekneš ano, pak všichni pláčou a je to
1: smutný. Pokud nás poslouchá nějaká produkce, tak se s Dandou hlásíme, ať už do komedie nebo do hororu, chceme roli.
0: Já bych chtěl, ale prosím vás, žádný babovřesky, nějaký normální film.
1: Já bych šla i do babovřesk, proč ne?
0: Fakt?
1: Když mi to zaplatí.
0: Ty by si hrála Kelišovou 3?
1: No, tak samozřejmě, koho jinýho.
0: Dobře. Pojďme na muziku. Alana Miles a Black Velvet na Rock Radio právě teď.

0: Bobby Kimball, Jimmy se na jejich Can't Wait for Love, Nemůžu čekat na lásku, v 8 hodin a 21 minut. Což je pravda, protože se dneska bavíme o hororech. No, tohle bylo trošku blbý, já vím.
1: To wow máme dělat už teď, nebo až za chvilku?
0: Ne, za chviličku, za chviličku. Já jsem vás tady, aby posluchači rozuměli, já jsem holky instruoval, že mají dělat wow, protože mám teďka zajímavost, kterou jsem našel. Určitě víme, že pokud vyjde nějaký velký hit třeba na Netflixu a tvůrci tam úplně nezjištně nadspou nějaký starý písničky, tak ty písničky okamžitě vyletí v hitparádách zpátky, protože mladí lidi si je pouští,
1: ano,
0: pouští do kolečka. Jo? Ale to není žádná úplná novinka, tohle už se dělo v historii, už se to dělo, i když byly nějaký filmy. Například, když někdo napsal songy k filmům. A existují muzikanti, kteří byli oslovení, aby napsali titulní píseň k hororu. Jeden takový horor je třeba Pátek 13. 6. Je to šestý film, to je hrozný, šestý pokračování, přitom je to film z roku 86, kde mi byl jeden rok. Tehdy poprosili Alice Coopera, aby napsal song He's Back, a ten film, vlastně ten song okamžitě vystřelil do vězných výšin a do hit parád. Takže Alice, až byl samozřejmě v té době už velice slavný, tak tohle mu pomohlo k nějakým dalším milionům a dalším dvěma bazénům a helikoptéře. A potom třeba kapele Ramones pomohl Stephen King. Podle jehož knižní adaptace se v roce 89 natočil film Hřbitov zvířátek a oni natočili pecku Pet Sematary, kterou hrajeme mimochodem. Mm-hmm. A protože je spjatá s tímhletým filmem, tak se stala jedním z jejich nejkomerčnějších a nejúspěšnějších hitů. Tak teď můžete.
1: Wow.
0: Díky, holky. Za chviličku Valda Gang a Eldorado.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Domanský.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
14: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.

0: Valda Gang, Eldorado, hej, za půl minuty bude půl devátý.
1: A to znamená co?
0: Že si dám, nevím, je sport, no vidíš, už jsem jak ty,
1: už jsi, jak
0: ty jsi mi nakazila.
1: Prd pamatuješ, no oni to jsou zprávy, ale ze sportu.
0: Jako vlastně, jo, sportovní, vlastně, že jo. Hele, mimochodem, to jsem se chtěl zeptat, já jsem včera měl takový jako divný sen, kdy bude hokej, to už bude někdy teď, ne? Zuzko, víš to, nevíš to?
1: No tak to se ptáš mě, která nerozezná fotbal od hokeje, jako já ti to neřeknu.
0: Já si to vygoogluji. Díky, holky.
1: Nemáš zač.
0: A teď musíte říct zase wow.
1: Wow.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
3: Hokejistou sezóny byl vyhlášený útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Fotbalová liga mistrů pozná dnes prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1, odveta je na programu od 21 hodin. A v Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v pátém finále hostí obhájce titulu Pražské Lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů v 18 hodin.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Jablonci nad Nisou opatrně na Palackého ulici na křižovatce s Rígrovou se srazil nákladák s osobákem. Dva osobáky v sobě máme na Palackého třídě v Pardubicích, boural se taky v Plzni na Vejprnické a v Praze se řeší nehoda na Vídeňské ulici před jižní spojkou.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio.
0: Už jsem to zjistil, mistrovství světa v hokeji startuje příští pátek 15. května, takže se těšíme.
1: Wow.
0: A teď už, ano, díky. Teď už sabatoni, kterých za chvíli budeme rozdávat, tak už pomalu mobily do ručky.

0: Mě by zajímalo.
1: Jinak jsme úplně v pořádku.
0: Když nás někdo takhle ráno poslouchá, co z toho má, jestli pak z toho nejsou ty nehody, co hlásí Zuzka.
1: Já myslím, že mají duševní poruchu z nás, každopádně.
0: Každopádně teď dohráli Sabatoni na Rock Rádiu Soldier of Heaven, neboli voják z nebe. A nám se teďka z nebe snese někdo, kdo získá dva lístky právě na Sabatoni do Plzně, do amfiteátru Lochotín na 3. června, čili za měsíc, to je spousta času se na to ještě připravit, naposlouchat. Jeden šťastlivec už je vybraný, takže...
1: Mobily do ručky.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Potisk, trička, byla, CZ.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Trautenberg,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Vypsaná fixa,
9: Krucipisk.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
12: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
0: Rok. Je 8 hodin 38 minut, šťastná hodinka odbyla, na telefonu máme Martinu z Vimperka. Martinko, dobrý ráno přejeme.
13: Dobré ráno přeju taky všem.
1: Dobré ránko.
0: Tak prosím tě, dva lístky na Sabatony do Lochotína jedou za tebou. Ty jsi nám psala, že jsi měla dneska strašně naprt ráno. Prozradíš nám, co se stalo, nebo je to tajný?
13: No, ne, není to úplně tajný. Stalo se, jak bylo volno, vypla jsem si kompletně všechny budíky, takže jsem samozřejmě stávala, až když jako mě probudilo světlo na půl děti. Takže to byl,
1: jaj.
13: To byl takový chaos ráno lehkej.
1: Takže stresík po ránu.
13: Jo, jo.
0: No tak tím pádem doufáme, že gratulace k lístkům na Sabatony už takovej stresík není. Seš faninka Sabatonu?
13: Jo, došla jsem k tím někdy během loňského roku, jako úplně prostě fakt mě fascinují, baví mě to, jako poslouchám, v podstatě teď už mám otevřený i YouTube, která si jedu.
0: Super.
13: Ani ne rádio, ale opravdu ty Sabatony.
0: Mají teďka slíbený novej setlist koncertní, mají slíbenou novou pódiovou show, prej obrovský tank bude na pódiu, tak si myslím, že si užiješ i tohle.
1: Já tam nejdu, jaký tank?
13: No, tank je tam určitě důležitý, ten tam musí být.
1: Právě.
0: Prosím tě, tak Anabel právě prozradila, že teda na pódiu nebude a tak já se zeptám, kdo teda bude s tebou pod pódiem, koho vezmeš s sebou?
13: No, ráda bych manžela, vlastně díky němu ten hraje normální klasický vodkol, takže samozřejmě Sabatoni nahráli, že jo, pro Wodgaming písničku, díky tomu více či méně, no, tak zkusím, jestli půjde, když ne, budu hledat dál, ale primárně prvotně manžel.
0: Tak to myslím, že by se asi ukecala, ne? Hele, bude to fakt hezký koncert.
13: To já se jako fakt se těším, mám obrovskou radost a doufám, že to klapne všechno tak, jak mám představu.
1: No tak si to moc užijte.
13: Super, díky moc.
1: A krásný den přejeme.
13: Taky vám přeju krásný den, díky.
0: Měj se hezky, tam, ahoj.
13: Ahoj.
14: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: A teď už s gratulací přicházíme s písničkou. Bon Jovi zpívají She Don't Know Me, ona mě nezná. To je taky námět na horor trošku.
1: Já tě znám moc dobře.
0: Jo? A tě ukážu ještě.

0: Slash jeho Anastasia v 8 hodin a 48 minut dohrála na Rock Rádiu a my pojďme na vaše vzkazy, které se týkají hororů. Ptali jsme se vás, jestli se u telky nebo kdekoliv jinde rádi bojíte. Iggy a Miloš mi píšou, že vypadám na té fotce jako strejček Fester z Adamsovy rodiny, takže kluci, děkuju. Petr píše, horory jsou dobrý, nejradši mám psychologický anebo co jsou inspirovaný skutečností, ale asi nejradši mám Osvícení s Nicholsonem nebo Katakomby z Paříže, ale největší horor je, když musím každý ráno vstát do práce.
1: Někdo nám tam taky psal, že horor je, když se podívá na vlastní konto, s tím můžu souhlasit.
0: Jo, jo, to jsem tam taky někdy viděl. Jura píše, to se líbilo tobě, já mám rád takové ty dětské horory, jako je Gremlins nebo Mars útočí, ale za mě top horor je Terrifier, o tom jsme se tady bavili mimo éter.
1: Ten je super, Terrifier, mimochodem má dva, ano, má dva
0: ještě
1: díly.
0: Ještě furt ne.
1: Jo, jo, už, má, už je druhý díl byl loni, jako, nebo
0: třetí.
1: Kdy? Nebo třetí dokonce.
0: Byli, no, byli vánoční.
1: To je dost brutálek, jako to je už opravdu pro milovníky nechutností. Mě povedl teda Roman, ahoj, miluju horory, první jsem viděl v 6 letech, když jsme byli na zabíjačce. Já jsem čekala, že bude ta zabíjačka ten horor a ono to pokračuje. Tak jsme dělali samozřejmě bordel a táta řekl strejdovi, pustím tam nějakou pohádku, ve 13 hodin nám pustil horor Pátek 13. Všichni utekli a jediný já zůstal, od té doby je miluju a málo kdy se bojím. Nejvíce se mi líbí třeba V zajetí démonů, Vřízkot, to je taková komedie a fakt dávám si teďka hodně na Netflixu. Už jsem dlouho žádnej neviděl a nejlepší je koukat se tak o půlnoci a pak jít po tmě na záchod.
0: No nevím, Romane, to je, abych na ten záchod asi u toho hororu potom už ani nemusel.
1: Honzík by čůral do nočníku vedle postele.
0: Ne, já mám docela savej gauč. Takže to by asi šlo, ale možná i plíny by pomohly. Nicméně V zajetí démonů miluju. 1, 2, 3 jsou, myslím, jsou 3 už ty díly, že?
1: Ano, taky velmi dobrý.
0: Na třetím jsem byl v kině, to bylo fajn. Mně se líbil ještě Monia, mám ráda horory, třeba Vymítač ďábla a všechny z upíry. Drákula je můj favorit. Já jsem si teďka vybavil, že vlastně nevím, jestli to bylo loni nebo předloni, byl Nosferatu, jako předělávka nebo podsta tomu úplně starýmu, že černobílýmu hororu a bylo to natočený dost podobně psychopaticky. Bylo to dobrý.
1: Bylo to taky dobrý a my jsme se tady ještě bavili o filmu Parfém, který jsme se nám oběma s Honzíkem líbil, to je teda hodně takový psychologický, ale je to teda dobrý psychopán, tam dělá parfémy vlastně spanen. A ten konec je takový, že jsem si říkala, že si ten režisér dal asi hodně dobrýho tripa.
0: No, ale nebudem to prozrazovat asi, co se tam děje.
1: Mrkněte na to, Parfém, příběh vraha.
0: A teď už Jirka Schillinger a Jsem prý blázen jen.
2: Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: Za minutku a něco bude 9 hodin, dohrávají Judas Priest na Rock Rádiu a tím je dnešní rokový rozjezd u konce. My už to máme, Kamela, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kamča už dneska dorazil vylatněnej, má kraťasy a tričko. No. Bez bundy. Takže mě tam bude vedro jako prasa.
0: Já jsem si právě říkal, že je to trošku horor, jak se to počasí změnilo během týdne.
2: Jako jo, no.
0: Kamile, otázka. Probírali jsme dneska ráno horory. Máš rád filmy jako horory?
1: Tak...
0: Teda horory jako filmy, tak.
1: Jako podívám se na ně, že bych je vyhledával, to ne. Ale jako podívám se, mám svý oblíbený. Jako když třeba. Jsem byl mladší, tak jako jsem se rád. A víš, teď už mi to vadí třeba ty krvavý scény. A ono to dneska už hodně jako přehrávaný, víš, jako všude plno krve a tak. Mně se líbily spíš takový ty horory, který třeba ty psycho, jo. Jako víš, že prostě to do půlky jako nevíš, čekáš, co se bude dít, pak se tam něco stane a pak víš, jako... Ale miluju třeba Chuckyho, jako...
2: Chuck je skvělej, ten je velmi vtipnej.
1: Ten prostě dvojka, to je úplně neskutečný.
2: Jo, ten je dobrý, no. Jak, on říká, má tu manželku, veď, tý dvojce.
1: To má ve čtyřce,
2: jo. To je až ve čtyřce.
1: A to mě moc nebavilo, ale bavila mě právě ta dvojka s tím klukem, ne, jak on mu tam, už jak, tam už je i ten dubbing super, jak mu říká, nestrávím zbytek života jako plastikovej blbec. až budeš zase sám, tak si tě najdu. Víš, jako prostě to jsou takový, jako, a ještě jak je to takový, jo, tak ten mě baví, Chucky, toho si rád
2: pustím. A bavili jsme se o hororu Moucha, znáš to, ten 86. co jsem říkala, luxus. To je jako hodně velký.
1: A dvojka jako... je taky super, ta, jako není moc známá, ale dvojka...
2: To má to, no to má dvojku, má no, tak dvojku. To si mě právě načal, to si najdu.
1: A jako je to trošku jiný děj, ale jako taky dobrý, taky dobrý.
2: A je to jako taky o nějaký přeměně, jako
1: no,
2: ve stejném...
1: No to je prostě to jeho dítě. Jo. A ono strašně rychle takhle. Jako roste, víš? A...
2: Já jsem to možná viděla kdysi dávno, teď si mi to jako osvěžil, tak to si najdu někde. No, to si dám repete.
0: Asi nekoupit plácačku.
1: Takže jako,
2: a tě plácnu.
1: Tyhle horory, jako ty já mám rád, no. A takový ty potom už jako na první dobrou, jak jsou takový ty
2: krváky. Různý,
1: no a takový ty duchové, víš, jako že to už to se
0: třeba
1: pak hodně...
0: Třeba duchové?
1: Ne, to se pak hodně jako dělalo takový ty, jak tam byly právě s tou panenkou Annabelle a takový, víš, jako.
2: On nemá rád moje horory.
1: Ne, to je, víš, jako takový to, já nevím, jak se to jmenovalo.
2: No, ale ono
1: ale
2: to...
1: v moci ďábla doporučuji.
2: Jo,
1: to
2: jo, to je taky dobrý, no. Ano, ano, souhlasím. No. No nic, tak to hororové téma ukončíme, Kamil už to teď bude mít jak... samozřejmě v příjemném tématu.
1: Hele, jak jde o filmy, to bychom tady mohli hodiny se tady
2: právě, no, Kamil je velký expert na filmy, to je pravda.
1: To bychom tady, to můžeme to vypnout a ano. Jako posluchači teď pustíme rovnou muziku, zprávy nebudou, Zuzko, a my se jdeme povídat o filmech, jo? Dobré,
2: tak se mějte krásně, páči Klimáčik.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
7: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
8: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Žáky posledních ročníků maturitních oborů středních škol dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Podle dat státní organizace CERMAT se k němu přihlásilo přes 84 tisíc maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Představenstvo oblastní nemocnice Příbram dnes bude na mimořádném zasedání jednat o odvolání předsedy představenstva Stanislava Holobrady. Dosavadní ředitel krajské nemocnice je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý 6 lidí a 3 právnické osoby. 33-letý německý občan jel v pondělí úmyslně osobním vozem do historického jádra Lipska a ujel zhruba 500 metrů pěší zónou. Policie ho na místě zadržela. Oběťmi zběsilé jízdy se staly 63-letá žena a 77-letý muž, oba Němci. Přesný počet zraněných je dál nejasný. V Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v pátém finále hostí obhájce titulu Pražské Lvy. Zápas začne od 18 hodin.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dneska bude převážně oblačno až zataženo v Čechách zpočátku. Odpoledne postupně hlavně v západní polovině Čech se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a až večer se objeví místy přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na západě kolem 22.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: V Praze se řeší nehoda v ulici K Barandovu, kde se srazil nákladák s osobákem. V Plzni se bouralo na Sukově ulici. V Jablonci nad ní jsou na Palackého na křižovatce s Rígerovou. A pozor taky v Pardubicích, tam se srazily dva osobáky na Palackého třídě.
14: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
1: To je taková krása, když ty zprávy čte živej člověk a udělá chybu. To je nádhera.
13: No, děkuji ti pěkně.
1: Ne, je to fakt krásný, protože já teď třeba sleduju hodně ty podcasty na YouTube a je to namluvený umělou inteligencí, tak to je prostě...
13: Je to bez chyby,
1: veď? No, jsou tam právě chyby, oni třeba řeknou, událost se stala jeden... tečka říjen. Víš, aha, jako, že prostě, víš, jako, je to takový jako strašně divný.
13: No a víš proč, ale já jsem se zasekla teďka ve zprávách, protože jsem si říkala... protože jsem si říkala, že už je strašně moc hodin a že to musím nějak zkrátit ty zprávy, takže jsem si je vymýšlela už ke konci.
1: Ano, přišla doba zkracování.
13: A to se pak těžko jako v tom orientuji.
1: Ne, fakt je to krásný. Já si myslím, že přijde doba, kdy budeme vyhledávat chyby.
13: Veď?
1: A budeme rádi za to, že prostě někdo opravdu tu chybu udělal.
13: Ano.
1: Někde. Třeba tak jako já teď jsem se zasekl.
13: Já ti to přání klidně každý den.
1: Je, budu se těšit. Krásné zprávy. Zuzko, děkujeme. Díky. A my jdeme na rokový dopoledne. Tady jsou Volbeat.

dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci

0: Divokej byl a běžící pás na Rock Rádiu 9 hodin a 21 minut. Dneska máme 5. května, já bych určitě rád vzpomněl na bubeníka, nebo respektive bych chtěl připomenout narozeniny bubeníka Billa Warda, tedy bubeníka, nebo můžeme říct ex-bubeníka kapely Black Sabbath, asi bubeníka, protože to poslední vystoupení, které proběhlo loni, tak zahrál on a udělal tak definitivní tečku za Black Sabbath, co se týká bubenické stoličky, a kruh se uzavřel. Dneska slaví 78. narozeniny. Je to skvělý bubeník, který má svůj jasný rukopis. A i když samozřejmě ty skladby Black Sabbath přehrávala spousta jiných bubeníků, ať v rámci solový kariéry Ozzyho, nebo potom později i bubeník Lafitos, který vlastně odehrál to turné poslední, tak přece jenom prostě Bill Ward je Bill Ward. Když si dáte desku Reunion z roku 1998, tak víte, že to tam prostě sedí a že to tak má být. To jsou takový ty typy těch bubeníků, který se o nich obecně říká, že hrát neumí, že prostě nemají tu techniku správnou, ale bez nich si to prostě nedokážete představit. Napadá mi třeba Lars Ulrich z Metallica nebo Charlie Watts, co se týká Stoneu, protože bez něj, i když se snaží samozřejmě ten rukopis bubenický zachovat na posledním albu, tak přece jenom on je taky jedinečný, ten svůj styl měl. A takhle to je prostě u Billa Warda, takže mu přeju všechno nejlepší. Jeho zdraví dostalo kolikrát hodně zabrat, ale pořád tady mezi námi je a to je skvělý. 78. narozeniny. No a ještě taky vzpomeňme narozeniny 63. a to zpěváka kapely Dream Theater, James Labrie, dneska slaví. Tak mu přejeme taky všechno nej. No a jdeme na Linkin Park, i na kafe a taky Queeny.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
8: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
11: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu.

0: Na Rock Rádiu Kvíni 9 hodin 38 minut a já tady mám pro vás pozvánku na zítřejší den, protože mezi 9 a 10 hodinou standardně přivítáme našeho vězního hosta a zítra to bude trošku z jiného ranku, protože se nebudeme bavit s kapelou, ale budeme se bavit o kapelách a o muzice obecně, protože dorazí do studia Milan Simfe, což je, myslím si, že pro kapely určitě hodně velký jméno a známý. Pro vás ostatní, který třeba úplně nevíte, o koho jde, tak se to zítra dozvíte, protože možná spousta alb, který doma máte a posloucháte a říkáte si, ale to krásně hraje, to je tak strašně příjemný a skvěle udělaný, tak třeba pochází právě z dílny Milana Simfeho, tedy ze studia Sona. A právě o tom si budeme povídat i z toho důvodu, že právě v tomhle studiu se hodně starých nahrávek teď jakože rehabilituje, to znamená, že se dělají remastery, dělají se třeba i nový mixy, upravujou se a tak dál. Takže to, co vy doma posloucháte teď na LPčkách, takový ty nový verze, ty reedice, tak to všechno je právě ze studia Sona, nebo většina toho. Takže i o tom si budeme povídat, jak je to náročný třeba zmástrovat a udělat, řekněme, takovej novodobější zvuk těm starým albům a jestli je to vůbec potřeba, jak se natáčelo dřív, jak se natáčí dneska a který kapely třeba studiem Sono prošly. Můžeme se bavit třeba i o Linkin Park nebo Davidu Bowieho, který se tam zastavili a něco tam spachtili, uvidíme, co to je, co se povedlo natočit a co třeba nakonec i vyšlo na nějakých deskách. To všechno se zítra dozvíme. Já myslím, že to bude hodně zajímavý povídání, aspoň teda pro mě a pro muzikanty 100%, a i pro vás, pro lajky, aspoň se zase dozvíte něco jiného z jiného světa. Takže zítra laďte mezi 9 a 10 hodinou, hvězdná hodina Milan Simfe. Jdeme na Iron Maiden, Helmstorm a nebo taky Alici.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos!
7: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak ho nem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
14: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.

0: najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Hermann. Jistota na celý život.
3: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
4: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rokerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rokové hlasy. V sobotu 9. května od 8.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maturanti dnes píšou didaktický test z českého jazyka a literatury. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Evropská komise se rozhodla zjednodušit hojně diskutované nařízení o odlesňování. Předpis se nově nebude vztahovat na dovoz kůže. Původně by musely i firmy dovážející kůži dokazovat, že jejich produkty nepocházejí z odlesněných oblastí. Teď byly z působnosti normy vyloučeny. Barbora Krejčíková se po téměř tříměsíční pauze vrací na tenisové turnaje. V prvním kole v Římě dnes nastoupí proti Elze Jacquemotové z Francie. Krejčíková od podzimu laborovala s kolenem, poté ji trápily svalové potíže.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dneska bude převážně oblačno až polojasno v Čechách, později s přeháňkami nebo i bouřkami, zejména v západní polovině. Ale nevím, no, bo na bouřky se mi to nějak nejeví. Každopádně teploty, ty by asi souhlasily 23 až 27 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě jdeme na naše silnice, začneme v Praze, a to konkrétně v ulici K Barandovu, tam se řeší nehoda nákladního osobního auta, komplikuje to tam průjezd, je tam neprůjezdní pravýjezdní pruh, tak počítejte s omezením a zdržením a v Plzni si dejte pozor před Kuráčem v ulici Sukova. Nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd taktéž, takže tam pozor a taky počítejte s omezením. Jezděte opatrně a v pořádku, dejte šťastnou cestu.
3: Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: 4 minuty po 10. hodině pokračujeme v rockovým dopoledni. Kamil je s vámi a přeju vám hezký úterý 5. května. A samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Scorpions, All That Remains a na začátek krásnou pohodovku od Toma Pettyho. Tak si ji pojďte užít. Learning to Fly na Rock Radio.

0: Tak tahle píseň je zapsaná do historických dějin naší kultury, naší muziky heavy metalový, protože i když je to skladba z roku 1986, takže slaví 40 let, tak pořád prostě funguje. Já chci se ptát těch králů tady v podání Ladislava Křížka, který ji natočil na album Klíč mé duši, ale přizval si k tomu většinu členů kapely Vitacit, to znamená Luděk Adámek tam hraje, hraje tam Pavel Kuře Hejč, nehraje tam Miloš Dolo Dožal, což je škoda teda, ale na bicí tam hraje Franta Heny, který ho známe z Nový růže, a takhle to zpracovali společně ještě s Drákulou a Snad odpustíš. Byly to tři písně, který Ladislav Křížek zpíval s kapelou Vitacit, a škoda, že jich nevzniklo víc, protože si myslím, že ten materiál, který Vitacit v roce 1986, potažmo na začátku roku 1987, tak jak známe ten slavný záznam z poslední Barči v uvozovkách, kde bylo natočeno tohleto podání celého playlistu Vitacitu, tak si myslím, že stálo za zaznamenání. Miloš Dodo Doležal se o to, pokusil v rámci těch návštěv svojich revisitů, tedy jedničky i dvojky. Myslím si, že se toho zhostil skvěle, ale natočil pouze písně, který zpíval on. Pak je tady poslední, třetí část, která vyšla nedávno, myslím, že před měsícem. Měli jsme tady Dana Horinu, povídali jsme si o tom, tak to je poslední, třetí díl, kde jsou i skladby, kterých on se nezapojoval, nezúčastňoval. Jsou tam starší skladby a jsou tam i skladby, který nespíval, jako třeba můžeme říct Znám svý chyby, nebo případně je tam píseň To se nesmí stát, což je skladba, která určitě chyběla, aby byl ten balíček kompletní historie Vitacitu, ale, a to je to velký ale, Ladislav Křížek tam nespívá, což je škoda, protože si myslím, že se měli pánové domluvit a opravdu dát jim tu tvář, kterou ty písně měly v těch 80. letech. Škoda, tak veme za vděk aspoň verzí Ládi Křížka, Já chci se ptát těch králů, ať máme ten pohled do té minulosti, do těch 80. let, a to jsme si právě teď připomněli. AC/DC za chvíli, Theory of Deadman, a dáme si i Dimitria Traktor.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města, nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas, nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Stavební Nidek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dek.cz.
9: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
10: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
12: Praha 2.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rokový rádio.

0: Nirvana na Rock Rádiu, 5:45. My se pomalu blížíme k 11. hodině, to znamená, že bude elektrický oběd, takže zase si muziku budete diktovat vy a přát si, co chcete slyšet. Ale do 11. hodiny nás čekají ještě třeba Tři sestry, dáme si Sunrise Avenue a dáme si taky Kysáky, což mi připomíná a rád bych vás pozval i na YouTube, protože aktuálně v rámci Vencovo zašívárny vždy rozebíráme diskografii různých kapel, už jsme tam probrali Halloween, už jsme probrali, tuším, že Saxony, probírali jsme dokonce Metalliku, co jsme tam ještě probírali, no spoustu jsme toho probírali, ale aktuálně, a za to jsem moc rád a těší mě to, protože Kysáky miluju, tak Venca mi dal příležitost, abych s ním probral diskografii kapely Kiss, takže jejich první část, to znamená tedy etapa ta zamaskovaná, tak ta až do alba Creatures of the Night už je teď k dohledání na YouTube, tak se můžete na to podívat a sválně to čeknout a můžete tam i napsat nějaký komentáře, třeba i nějaký vzkazy a nějaký názory, jak to třeba vidíte vy, jestli se tam shodnete, protože si myslím, že ta diskuze mezi mnou a Vencou je vždycky taková hodně zajímavá a určitě je zajímavý i to, když tam něco k tomu napíšete a řeknete svůj názor, takže klidně to čekněte, Kysáci, stačí si dát, že jo, nebo Kys, Vencova zašívárna, Kys, Kamel Dráv, nebo cokoliv a jsem moc zvědavý, jak se vám to bude pozdávat a ty názory mě opravdu zajímají. My si Kysáky tedy dáme, abych vás naladil, jak jsem říkal, pak ta další muzika v 11 hodin, elektrický oběd.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů, rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit.
17: V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Domanský.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
10: Rock Radio.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupla o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za liter. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Evropská komise vydá pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi 6 týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má plný přehled o tom, co se děje, a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy. Fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atlético Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na počasí, dneska převážně oblačno až polojasno, v Čechách později s přeháňkami nebo i bouřkami, zejména v západní polovině Čech. No a denní maxima mezi 23 až 27 stupni Celsia, lokálně se může objevit i 28.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě se koukneme na silnice. Jednak se bouralo v Praze, ve Štěpánský, tam je nehoda dvou osobních aut. Komplikuje to tam průjezd, očekávejte zdržení. A ještě si dejte pozor v Brně, v ulici Štefánikova. Tam se řeší nehoda chodce a tramvaje, na místě je policie, hasiči i záchranka. Taky komplikovaný průjezd, očekávejte zdržení. Tak pevný nervy a šťastně dojďte.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Přesně tak, pojďme na elektrický oběd, který startuje 11:02. Šéf kuchař Kamil Dráb je s vámi a vy si pište svoje objednávky, co byste chtěli zařadit do dnešního menu, teda 60-minutovky, která nás čeká. Na Rock Rádiu můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Jenom tyhle dvě cesty vám zaručí, že se to přání k nám dostane a pak posléze může být zahráno. Nebudeme to zdržovat, ode mě první příspěvek, dneska si dáme Green Day.

Rozjeli jsme dnešní elektrický oběd, tohle byli Green Day, určitě jste poznali a teď pojďme na první zkaz a přání. Vojta napsal, že by chtěl nechat zahrát single od Katapultu Půlnoční závodní dráha. Je to pro bývalého kolegu Jirku a samozřejmě pro všechny fanoušky a posluchače Katapultu a Rock Rádia. Díky, Vojto, není zač, tady jsou Kaťáci.

George Harrison na Rock Radio v elektrickém obědě a zařídil to Jirka. Další přání zní takto: hoj Kamile, s těžkým srdcem bych tě chtěla požádat o zahrání písničky pro našeho truhlářského psa Daniho, který včera večer po těžkém boji se selháváním jater musel odejít za duhový most. Každý den se mnou v truhlárně poslouchal Rock Radio a v poklidu u něj podřimoval. Tendo s Bohem, milujeme tě a budeš nám moc chybět. Sima, Vojta a Tobík z Opočnice. Tak vás tam zdravím a vybral jsem píseň, když teda se jedná o psa, tak si dáme Žlutýho psa, a vybral jsem, myslím si, že takovou, bych řekl, rozjímací skladbu, která se jmenuje Indiánská dýmka míru.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

Na Rock Rádiu dozněli Red Hot Chili Peppers v elektrickém obědě, to znamená, že je to muzika podle vašich chutí a přání, a Papričky chtěl slyšet Honza. Další přání je tady, nevím od koho, ale píše se tu prosím o zahrání Briana Adamse, Summer of 69, pro všechny maturanty, kteří dnes psali didaktický test z češtiny. Díky.

White Lion na Rock Rádiu, krásná balada z roku 1987, kterou chtěla slyšet Gabča. Další přání je od Janči, která píše, že by chtěla slyšet Komunál a pro tebe všem do Rock Rádia, naší jedničky a holčičkám do Kotextu Velešín.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
5: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
6: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
7: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
8: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

Poslechli jsme si Oasis na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika, kterou jste chtěli slyšet vy, a tuhle tu píseň konečně, kterou, nebo respektive tuhle tu píseň a tuhle tu kapelu Oasis chtěla slyšet Petra. Další přání je tady v tomto znění. Zdravím, Kamile, co takhle Citron, zahradní slavnost, šlo by to pro všechny lidi, co makají a poslouchají Rock Rádio. Děkuji, tak tady je Citron.

Tak tohle byly Pain, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickém obědě, a tahle ta muzika byla od Romana, od nevím koho je další muzika, zdravíme Rock Rádiu, prosíme, zahrajte nám novou pecku od Arakainu a Dimitri, právě balíme na cestu do Itálie a potřebujeme k tomu pořádný nářez, díky moc, tam mělo být asi balíme se. Tak zdravím a dáme si Arakaina Dimitri, nestrácíme náboj, hned potom ještě přidám od Luboše přání na Black Sabbath a Paranoid a tím se dostaneme k 12. hodině, tím pádem elektrický oběd dneska končí, víc už se nám zem toho nevejde a ve 12 hodin už se na vás těší Dan se svým rokovým porazem. Tak čus!

0: Zelená je tráva, sekání je hra.
1: Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Češi letos budou pracovat na pokrytí veřejných výdajů 155 dní o den méně než loni. Den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občanů, letos připadne na 5. června. Informoval o tom Institut liberálních studií, který termín vypočítává. Doprava na zavolání se v Česku dál rozšířuje. Nově si mohou malý autobus objednat taky obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chutyně na Liberecku. Více říká náměstek hejtmana Libereckého kraje Daniel David.
2: Teďkom to momentálně nenahrazuje žádnou linku, ale v podstatě rozšířuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Ten způsob dopravy se osvědčil a budeme se ho snažit zavádět i do jiných míst.
1: Cestující si nově budou moci objednat spoj podle svých potřeb, zatím v pracovních dnech od 7 ráno do 7 večer. Hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převažovat oblačno až polojasno, v Čechách bude odpoledne a večer od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty je 24 až 28 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V ulici na Lindovce v Kroměříži je nehoda dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování nehody, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
3: A je pár minut po 12. Já vás zdravím, rokeři, začíná rokový voda s Danem. Já doufám, že už brzo zaprší, protože ať to směje ten pil, my alergici to máme těžký, já mám oči, jak kdybych svářil bez brejlí a sotva rýchám, tak vám na to pustím teďka nějakou hudbu, budou pak třeba Škvor, Aerosmith a teď půjdem na Enter Shikari.

0: A to byly Škvor, Mý slzy neuvidíš, moje slzy možná uvidíte, protože ta písnička už je 26 let stará. Mně nepřijde, že takhle jsme starý už všichni, my jsme ještě pořád mladý, ale Škvor letos jeli výborný turné, jeli tour blíž k vám, bylo to po malých klubech, protože minulý rok byli na Slovensku a líbilo se jim ta atmosféra těch malých klubů, tak letos udělali takhle od ledna do dubna právě jako šňůru po těch malých klubech, aby zazpomínali, bylo to československá tour a aby zazpomínali na ty začátky, kdy jako jsou blíž těm lidem menší kapacita, což tyhle ty koncerty mají rozhodně něco do sebe než ty festiáky. No a teďka už pojedou víceméně festivaly. Já jsem teda se přiznám, jsem ještě kluky neviděl, ale chystám se na ně na Výravu. To mám to kousek od baráku, tak uvidíme. V září se tam na ně mrknu. No a já vám pustím další hudbu, třeba Offspring.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos.
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Pretenders. A my se půjdeme podívat na sport, protože dneska pokračuje semifinále fotbalové ligy mistrů mezi Atletikem Madrid a Arsenalem. Je to takový specifický souboj. Je to dvou týmů, který většině skončí vždycky druhý. Abyste pochopili proč, tak Atletico už dvakrát bylo ve finále ligy mistrů a dvakrát to prohrálo s rivalem Real Madrid ze stejného města. A Arsenal, ten vždycky většině zůstane v anglický lize druhej. Teďka třikrát za sebou byl druhej v lize, ač jednou vedl, tak ho Manchester City bodově jako předběhl. Teď se to možná taky stane, protože oni mají menší náskok sice, ale ještě má jeden zápas k dobru Manchester City, i když teda včera Manchester City remizoval. Ale já se vrátím zpátky k té lize mistrů. Je to takovej specifický souboj dvou týmů, kde vlastně to trénou dva bývalí hráči. Za Atletico je tam Simeone a za Arsenal je tam Arteta. Takže uvidíme, bude to zajímavý. Snad konečně už proměňují tu smůlu a jeden z nich to vyhraje. Já to teda si myslím, že to dopadne, že Arsenal vyhraje v prodloužení 1-2 a půjde do finále a vyhraje tu ligu mistrů celou, ale necháme se překvapit, tak klukům pustíme Vysací známek a Známka panku.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
12: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
13: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
14: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
15: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
16: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.

0: Bankomat stavebniny.
1: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na Fieldman.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Romanský.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
9: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Herman. Jistota na celý život.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Nájemné v prvním čtvrtletí vzrostlo oproti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se tak v Česku v průměru pronajímal za 339 korun. Mezičtvrtletně nájemné rostlo ve všech krajských městech, kromě Karlových Varů, Pardubic a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci. Vláda včera schválila návrh zákona o evidenci tržeb. Jde o projekt EET 2.0. Návrh přináší moderní podobu systému, která bude jednodušší, srozumitelnější a výrazně méně zatěžující pro podnikatele. Co je jeho cílem, řekne mluvčí ministerstva financí Karolína Émová.
2: Hlavním cílem návrhu je narovnat podnikatelské prostředí a zajistit férové podmínky pro všechny. Stát získá chybějící efektivní nástroj pro účinnou daňovou kontrolu, bez které mají dnes nepoctiví podnikatelé neoprávněnou konkurenční výhodu. Poplatníci, kteří své daňové povinnosti naopak řádně plní, jsou zase v konkurenční nevýhodě.
1: Nový systém má tuto nerovnováhu odstranit. V Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v pátém finále hostí obhájce titulu Pražské Lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převažovat oblačno až polojasno, v Čechách bude odpoledne a večer od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty je 24-28 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V ulici Malostranská v obci Šenov u Nových Hojíčina je nehoda dvou osobních aut, tak jeďte opatrně, ať hlavně do pořádku dorazíte.
4: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
3: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu s Danem za sebou. No a já jsem četl, že v neděli prej byl nejteplejší den tohoto roku, bylo nějakých 29,1 stupňů naměřeno. Jo, já to prožívám dneska tady v rádiu, já tady mám nějaké 28 stupňů, jsem úplně durh. Takže si představte, já jako tlustej, to je když vyjdete do 28 stupňů v zimní bundě, tak takhle přesně já se cítím. No a k tomu vám zahraju Horký žeslíže.

0: A to byl skvělý Neil Young. No já jsem tady minule potkal v rádiu právě na chodbě Vencu vlastně Vaška Bláhu, nemusím asi představovat, zpěváka z Medvěd 009 nebo Divokej byl. No a právě na ten Divokej byl jsem se jako vzpomenul a říkám, kde těm klukům vlastně je konec, to bylo takových hitů, co my jsme dřív poslouchali po tom roce 2000, to bylo jako Malování, Plakala, Čmelák, Pocit, jo, Znamení. A fanoušci určitě znají Ústupek slávy, to i kluci teda znají. Tak jsem si říkal, jestli to bylo tou dobou, že po tom roce 2000 bylo víc takových jako kapelových, se víc hrálo a to rádio to víc i prosazovalo, že byly takový ty UDGčka a Klů a Redy Kirken a Generátor náhodných slov Krištof, jo, takovýhle kapely. No a dneska je to víc takový ten rap, elektronika a podobně. No, těžko říct, no, třeba kluci ještě dají nějaký song pořádnej, tady to zase vystřelí do nebe. A já, když už jsem takhle naladil, tak já vám pustím známou Divokej byl a Malování.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
1: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Trautenberg.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Vypsaná fixa.
9: Krucipisk.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
10: www.hrady.cz. Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
11: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fáro. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6.

0: To byly Nightwish. A protože zítra je středa, tak Kamila čeká host a bude jim Milan Cimfe. Kdo nevíte, kdo je Milan Cimfe, určitě kdo poslouchá Krucipisk, tak bude vědět. Milan tam působil v roce 2006-2007, ale víc než hraní, on se spíš jako zaměřil na produkování hudby a spolupracoval s jmény jako Ivan Král, Michal Pavlíček, Kabáti nebo Pražský výběr a je taky spolumajitel nahrávacího studia Sono. Takže koho to zajímá, tak leďte ráno rokový dopoledne s Kamilem Drápem od 9 do 10, tam bude Milan Cimfe a my nespomalujeme a pustíme si U2, Halloweeny, 30 Seconds to Mars a nebo taky něco českého Vypsaná fixa, Štěstí Jimmy Dixna.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
11: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
12: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

0: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
0: Rock Radio. Rock Radio.
7: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Odstartovala květnová část výzvy do práce na kole. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci. Nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má motivovat k udržitelné dopravě a účastníkům může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Vysokoškolských studentů v technicky zaměřených oborech za 20 let ubylo. Zatímco v roce 2005 studovalo obory skupiny technika, výroba a stavebnictví asi 60 tisíc lidí, loni to bylo méně než 40 tisíc studentů. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí buď Arsenal nebo Atlético Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer.
0: Rock Radio. Počasí.
8: Dnes bude převažovat oblačno až polojasno, v Čechách bude odpoledne a večer od západu oblačno. Oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Rock Radio. Doprava.
8: Na trase Český Těšín Opava je nehoda dvou osobních aut, je tam nebezpečí na silnici, tak hlavně opatrně, jestli někam jedete, ať tam pořádku dorazíte.
10: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
8: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockového vorazu s Danem před sebou. A já jsem teďka jde četl, že nějaký táta tají, že vyhrál tady v Čechách nějaký peníze v loterii, ona mu to manželka připomene, se budou rozvádět, budou hezky půl na půl, takže já mu k tomu pustím nějakou její hudbu, až se budou spolu dělit Simple Plan, Motley Crue, Aleš Brichta, anebo Sabaton.
0: Rock Radio.

0: to byly Simple Plan a jejich Welcome to my life z roku 2004. No a vy vítejte také v mém životě, protože občas člověk kouká na ty hodiny v práci a říká si, to je ještě 40 minut, jo, a teďka se podívá znova a přijde mu to, kdyby už to uteklo, ono to je třeba 5 minut, znáte takový ten pocit. A já na tohle mám takový perfektní video, jsem si kdysi pouštil, protože když jsme dělali v gastru, tak jsme dělali 14 hodin a tam to bylo prostě nekonečný čas. No a já vám ho pustím, ať se ho poslechnete.
1: Ahoj, jsem vám chtěl říct, že jsem v práci, že to strašně pomalu říká. Je prý 6 hodin, končím 9, tak zdechnu na ruce. Nekoukej.
0: No tak snad nezdechnete taky na ruce. A bude vás motivovat, že třeba je tam hezky a půjdete na pivko. A já vám k tomu pustím kabáty a žízeň.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
13: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
14: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
15: Je mi naprosto jasné, že za dnešní motokeci dostanu od spousty lidí těžkou bídu. Jak se pouštím do něčeho, čemu nerozumím a podobně, ale když se nad tím tak zamyslíte, zjistíte, že řeč nebude o ničem jiném, než o normálním slušném vychování. O víkendu jsem byl na slováckém okruhu prvním letošním opravdovém road racingu a i když se pořadatelům ne vše povedlo, byl to moc pěkný víkend, plný skvělých sportovních zážitků. Tedy přesněji, mohl to být pěkný víkend. Kdyby třeba lidi přemýšleli, dám příklad, v pedoku je čím dál víc elektrických kol či koloběžek, je to super věc, co si budeme, je to rychlejší než chodit pěšky, ale opravdu se něco změnilo a už se nechodí a nejezdí vpravo, opravdu je dobrý nápad vyřídit se ze stanu, aniž bych se rozhlídnul, jestli tam někdo nejede, a když zabočuji, fakt bez toho, že třeba rukou ukážu, kam jedu, a ten zvonek taky na tom kole či kolobrdě není na ozdobu. Další věc je neustále čumění do telefonu, opravdu se neobejdeme bez non-stop čučení na socky, úplně nejlépe stojíce vprostřed silnice, a když už někdo musí jít na závody se psem, který to nejspíš vůbec neocení, protože ten rachot není pro jeho uši to nejlepší, tak prosím, nakrátko. Už za necelé 3 týdny si dáme 300 hořických, tak zkusíme to zlepšit? Nebo stále bude platit legendární, je to marný, je to marný, je to marný.
14: Rock Radio, Motokeci.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický flák.

0: A to byly Pretty Maids, skvělý hlas Ronnie Hodgkinse. Bohužel od roku 2019 bojuje s rakovinou plic. Sice je to nevylečitelná nemoc, ale dá se s tím bojovat, že se to protáhne. Tak mu přejem co nejdíle, tady s náma zůstane. No a nám se blíží poslední 20 minutovka rokovýho vorazu. Já jsem si chtěl udělat předávačku, ale kluci teď se někde flákají u kávovaru, takže se tam dělají kafíčko, pohodička a já tady musím být teďka sám. No a já vám pustím ještě nějakou hudbu, budou to třeba Slady, AC/DC. No a tím, že já jezdím do Hradce, tak vám pustím Grayson, Vzdálená. Tak se mějte hezky a čau.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
7: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
8: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na Fieldman.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%, uvedlo to ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina republiky trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Děti z dětských domovů letos zřejmě na dětské tábory jen tak nevyjedou. Po zavedení nové superdávky totiž domovy přišly o přídavek na dítě, který dosud využívali třeba na volnočasové aktivity, včetně letních táborů. Chybějící finance jim ve většině případů mají nahrazovat kraje. Peníze ale často přijdou až v době, kdy už je na přihlašování na dětské pobyty pozdě. Paliativní péče se v Česku dál rozšiřuje. Například nemocnice Jindřichův Hradec otevřela nový pavilon, který se na to speciálně zaměřuje. Proč je to tak důležité, vysvětluje jihočeský hejtman Martin Kuba.
13: Přes ty výdobytky medicíny jsou pořád ještě chvíle, kdy prostě ti pacienti mají diagnózu, kterou neumíme vyléčit, neumíme jim pomoct a změnit ten život, tak to prostě někdy je. A v té chvíli přichází vlastně na řadu umožnit těm lidem do poslední chvíle opravdu jako důstojný život prožívat každý den a mít u toho třeba svoje blízké.
12: Jednolůžkové pokoje jsou vybavené tak, aby spíše připomínaly domácí prostředí. Přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce. To má v Plzni přinést proměna americké třídy. Úprava se dotkne úseku od okružní křižovatky u Prokopovy ulice po Klatovskou třídu. Hotovo má být do srpna. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Kdybyste udělali rovnou čáru zhruba mezi Libercem a Havlíčkovým Brodem, tak všechno na západ od té čáry, tak tam je zhruba 21 až 24 stupňů Celsia, víc zataženo než cokoliv jiného a hrozí tam rozhodně přehánky a dost možná taky bouřky. Naopak na východ od téhletý pomyslný čáry, tak tam je polojasno, poměrně pěkný počasí, 26, 27, dokonce na jižní Moravě až 28 stupňů, po dešti ani památky a jenom pár mráčků. Takhle to vydrží určitě až do večera, v noci se ochladí asi na 13 stupňů a zítra nás čeká další propršený den, plný možná dokonce i bouřek, a to tentokrát po celé republice s teplotním průměrem někde kolem 23 stupňů.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
14: Rock Radio. Doprava.
8: Podíváme se ještě, jaká je situace na silnicích. Dejte si pozor na D1 směrem na Prahu. Na 230. kilometru je tam po asi 4 kilometry uzavřený levý jízdní pruh. Je tam taky kvůli tomu dosáhlost velká kolona. Pozor na to. Na Pražském okruhu na 28. kilometru směrem na Ruzině jsou neprůjezdný dva jízdní pruhy. Z nákladňáku se totiž vysypalo nějaký dřevo na místě, akorát policie i hasiči, takže tam rozhodně počítejte s docela dost velkým zdržením. V ulici Filmová ve Zlíně se špatně natočil nákladňák a srazil se s osobákem, takže prosím vás, kamera světla a obejďte to. Jo, a ještě se podíváme do Strahovského tunelu v Praze, tam je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh, protože je tam odstavený osobní vozidlo s vlkem a koněm. Takže pozor na to a radši se tady všem tady těm nehodám vyhněte.
16: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
15: Rokový odpoledne, Rock Radio, 15 hodin, 4 minuty, Kuba i Petr, všichni jsou tady, všechno jak má být.
8: Ty se tam vysypal, ty bráho, ale jako docela profesionálně. Hele, ale já si myslím, jako, že proč bychom ty lidi zdržovali, ono už je taky skoro 5 minut po 3 hodině, jestli dáme rovnou muziku.
15: Lidi jsou hladoví po muzice a my jsme tady od toho, abychom tenhle jejich hlad ukonejšili. No tak, co tam máme?
8: Hele, čekají nás tam Škorpíci a jejich Under the Same Sun, bude taky Bon Jovi a jejich neskutečná pecka You Give Love Bad Name. Mm. Good Charlotte přijdou, ale teďka už se rozjíždí Paganini a naši milovaní Arakaini. Tak si to pojďme pořádně užít, ne? Tady ten začátek rokový odpoledne.

0: Škorpioni a jejich peska Under the Same Sun právě teďka dojela na Rock Rádiu. 15 hodin 20 minut k tomu. No a hele, včera jste o něco přišli, jo, ale dneska vám to musíme zase samozřejmě vrátit zpátky. Opět tady máme nějaký dva lístky.
1: Rozhodně vám to chceme vynahradit. Dva lístky, tentokrát na Tři sestry, takže dávejte pozor všichni, co máte rádi pořádný český punk. No oni hrajou open air koncert 22. května, to je už v podstatě za 3 týdny jako necelý, že jo, to je v podstatě
0: už
1: za
0: chvilku. Je blízko,
1: a je to v Litvínově open air koncert v areálu Loučky, což mimochodem, já jsem hrál s jednou takovou litvínovskou kapelou Coffee Break a oni tam, myslím, den na to hrajou.
0: Hezky.
1: Zrovna v Litvínově, tak škoda, že nestihnu v oba koncerty, to bych nejradši. Jasně. Každopádně rozdáváme na ty Tři sestry, to jsem hlavně jako chtěl říct. No a jak říkáme, no 22. května, co pro to musí vlastně lidi udělat?
0: Hele, stačí akorát, abyste otevřeli Facebook a moc dobře to znáte, tam si najdete stránky Rock Rádia, do zpráv nám napíšete, proč bychom ty lístky měli dát právě vám. A my asi tak za hodinku a 20 minut vybereme jedno z vás, které od nás dostane. A taky nám samozřejmě k tomu ještě nezapomeňte napsat vaše telefonní číslo, aby jsme se vám odsud hezky z éteru mohli dovolat.
1: Moc se na to těšíme, až si pokecáme s někým, kdo bude dneska mít ještě o trošku víc štěstí než všichni ostatní. Každopádně teď už máte štěstí úplně všichni, protože se blíží Sex Pistols, Stone Sour, anebo taky Komunál, i když, abyste je poznali, oni jsou pod maskou klauna.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kdeco. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
7: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd parku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
6: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
7: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
6: A co další volnočasové aktivity?
7: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
6: Takže opravdová škola hrou. Zooparkzelčín.cz.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
8: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rokerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rokový referendum bude patřit metalu. O vaši přízeň se utkají tři metalové legendy. Číslo 1 Primal Fear a deska Jaws of Death z roku 1999. Dvojku mají Rage se svým albem Sound Chaser z roku 2003. Nebo můžete zvolit divočáky Saxon s deskou Unleash the Beast z roku 1997. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: God Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 15 hodin a 30 minut k tomu. A prosím tě, Kubo, hele, já mám na tebe takovou otázku, jo. Já tady teďka pročítám zrovna články, co se jako tak bude dít, protože vždycky naše posluchače zveme na ty akce, že jo.
1: A no, jasně.
0: No tak prosím tě, 31. ledna příští rok se tady bude dít v O2 aréně docela dost zajímavý koncert, jo. Vrátí se totiž do Prahy Five Finger Death Punch.
1: OK.
0: Jo, takže samozřejmě kapela, kterou naši posluchači tady z vln Rock Rádia velice dobře znají, ale je tam taková specialitka jedna.
1: No, to
0: oni tam budou mít jednu, oni tam budou mít jako jednu předkapelu, ale zároveň tam s nima ještě vystoupí jedna česká kapela.
1: Česká kapela s Five Finger Death Punch. Tak
0: Five Finger Death Punch. Kdo si tak myslí, že by to mohl být?
1: Dobře, tak mlaďasové nějaký?
0: No, tak na půl.
1: Na půl mlaďasové. Takže jakože jsme slušní, snažíme se být taktní, takže
0: no,
1: jako bych chtěl,
0: tak
1: že
0: jako,
1: ne.
0: Jako, ale... jako nejsou, ne, jako takhle jsou to vlastně mlaďasové, ale ne úplně mlaďasové. Jako no.
1: Tyjo, tak kdo by mohl s takovýhlema tvrdákama hrát no. Z Česka? Tak já nevím, nejsou to třeba Dimitri? Nebo...
0: Jsou to Dimitri.
1: Počkej, nekecej fakt.
0: Opravdu, opravdu. Dimitri budou hrát s Five Finger Death Punch v O2 aréně. To bude strašná jízda. To bude. A oni tam budou právě jako host, Dimitri, nebudou tam vyloženě jako předkapela, ale během toho jejich, jako během té produkce tam budou jako host. Takže si myslím, že to bude docela jako dost velký nářez. Teda
1: ty bláho, 31. ledna říkáš.
0: 31. ledna příští rok, možná bychom si mohli koupit lístky za ty na to.
1: Jako 100%. Ono to teďka zní jako reklama, ale my jsme prostě opravdu fanoušci.
0: Jako jo, no.
1: Chceme prostě vidět takovouhle dobrou muziku naživo. Hele, muzika je vždycky nejlepší naživo, ale druhý nejlepší způsob, jak poslouchat muziku, je v rádiu. Za mě teda.
0: Hele, já s tebou docela souhlasím, jinak totiž říká ještě Nickelback, taky Baby Metal z jejich White Flash, ježiš, tady tím nářezem.
1: Baby to bude, Metal, to je skvělý.
0: To je skvělý. A ještě ale samozřejmě přijdou taky Rybičky, a který slibují, že nebudou pít, tak pojďme si poslechnout, jestli to teda dodržej.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Vypsaná fixa.
6: Krucipisk.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
9: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
10: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
11: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastníku.
12: Rock Radio. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.

0: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
1: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
0: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
1: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
0: Přece Hermann.
1: Hermann. Jistota na celý život.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny, a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
7: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
9: Rock Radio. Rocková muzika v DABu i FM nebo na radia.cz.
10: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
9: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
11: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Hnutí Duha žádá poslance Filipa Turka o omluvu, a to kvůli výroku, ve kterém ekologickou organizaci obvinil z toho, že zamizela stavbě přehrady a kvůli tomu během povodní v roce 2024 zemřelo několik lidí. Hnutí to považuje za pomluvu a zaslalo Turkovi předžalobní výzvu. Za pondělní nestandardní jízdu vlaku na hlavním koridoru na Přerovsku mohl opilý strojvedoucí. Pozitivní dechové zkoušky u něj odhalily skoro 3 promile alkoholu. Ve stanicích zapomínal otevírat dveře a kvůli pomalým rozjezdům nabral zpoždění. Událost se obešla bez zranění. Na příští středu připadá Český den proti rakovině. Podrobnosti o letošní sbírce zná naše reportérka Sára Voldánová.
12: Hezký den, letošní ročník sbírky je jubilejní, takže pokud ji podporujete pravidelně, můžete mít doma teoreticky už 30. kytičku měsíčku lékařského, tentokrát s fialovou stužkou. Tématem letošního ročníku jsou nádory hlavy a krku, jejichž hlavní příčinou je především kouření, často v kombinaci s alkoholem. Minimální příspěvek je 20 korun a zaplatit můžete buď hotově, skrz QR kód a v Praze letos poprvé také kartou. Z Faustova domu v Praze, Sára Voldánová.
11: V Liberci dnes začíná mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Součástí akce jsou nejen projekce snímků, ale také výstavy, besedy, koncerty či tvůrčí dílny pro děti. Festival skončí v neděli. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
9: Rock Radio. Počasí.
13: Venku máme dneska kolem 24 stupňů a večer nám to padne asi na 13. Dejte si ale ještě i přes večer pozor na srážky, hlavně v jižních Čechách a také na západě. Můžou se objevit samozřejmě i nějaké bouřky. Zítra to vypadá docela dost podobně. Opět 23 stupňů v průměru a večer asi 12, ale vypadá to, že v středních Čechách a také na jihu můžeme počítat zítra s nějakýma bouřkama a taky deštěm. No, neříká se mi to snadno, ale je to tak.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Dávejte si pozor na Pražském okruhu, respektive na jeho ruzyňském konci, protože právě před napojením z Evropský stále probíhají odklízecí práce. Stalo se tam takzvaně nebezpečná rychlost 2. V praxi to znamená, že se tam z nákladního auta vysypaly dřevěné klády. Teď se odklízejí a projíždí se tam jenom levým jízdním pruhem, takže si tam určitě dejte pozor a počítejte se zdržením. Nehoda se stala taky na Blanensku na silnici 43 směrem z Černý hory na jih, tak před obcí Závist bourali dokonce 3 osobáky a projíždí se tam kivadlově, takže počítejte taky se zdržením. Na D1, tak tam je poruchaná dodávka na 193. kilometru, takže u sjezdu na Brno je to ve směru z Prahy. I tam si dávejte pozor. A v Šumperku, tak tam na Lidický bůroli 2 osobáky. I tam projíždějte opatrně.
9: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
13: 16:03 k tomu, Kuba a Petr na svých místech rokový odpoledne najíždí do svojí druhý hodinky. Musíme vám zase připomenout, že dneska opět rozdáváme 2 lístky, tentokrát na 3 sestry na 22. května do Litvínova. Je tam, je to součástí jejich open air tour, takže vy, kdo je chcete, tak musíte akorát napsat na Facebook.
14: Je to tak, najděte si na Facebooku profil Rock Rádia, otevřete zprávy právě s Rock Rádiem a napište tam do zprávy, proč zrovna vám by ten lístek měl přistát. Za asi necelých, nevím, 40 minut se dozvíme, kdo z vás bude mít to štěstí a představte si, že takhle rozdáváme až do konce týdne. Takže teď už není na čas, není nic jiného, než rozdávat další muziku, ne? Co
13: tenhle? Já s tebou souhlasím, ale čekají nás Kysáci, přijde taky Lucie, protože takhle tě mám rád. Budou i Masterplan, ale teďka už se rozjíždějí Def Leppard a jejich Pour Some Sugar on Me.

0: Kysáci to mají rádi na hlas, I Love It Loud, to je skladba, která právě teďka doznívá na Rock Radio. Máme 16 hodin a čerstvých 19 minut k tomu a já si myslím, že spousta našich posluchačů ještě teď vlastně vstřebává včerejší večerní zážitek, který se odehrál v O2 aréně v Praze. Přijel totiž vlastně jedinej trojnásobnej účastník, nebo jak to říct, třikrát zapsaný člověk v síni slávy rock'n'rollu.
1: Ano, přesně tak. Nikdo jiný na celém světě tohleto nedokázal, jenom Eric Clapton.
0: Přesně tak. Bylo to v roce 92 se skupinou Yardbirds, v roce 93 se skupinou Cream, no a pak v roce 2000 jako solovej interpret a myslím si, že je to naprosto zasloužený. Je jako málo lidí, kteří víc ovlivnili rockovou hudbu po takhle dlouhou dobu.
1: Jo, no. Hele, jako my jsme tam s Kubou bohužel jako včera nemohli bejt, ale jestli někdo z vás, co nás teďka posloucháte, na tom koncertě byl, tak rozhodně neváhejte nám napsat, jaký to vlastně bylo, protože víte co, my si můžeme přečíst nějaký stránky prostě tamhle někde na internetu, ale my spíš chceme slyšet ty poznatky od vás.
0: No jasně, ten autentický zážitek.
1: Ano.
0: Mně se třeba líbí, myslím si, že jednu věc Eric Clapton rozhodně udělal dobře strategicky. Ono se mu totiž říká slow hands. Má přezdívku v bluesové komunitě jako pomalý ruce. A to je hrozně dobrý, protože ono mu je kolik 81, moje myslím, a vlastně on pořád může tu přezdívku dodržovat. Pořád může mít ty pomalý ruce a lidi si řeknou, jo, to je on, to je prostě no, Eric, takhle on hraje. Kdyby takový, já nevím, Satriani, co bude dělat prostě, až
1: no to,
0: bude 80.
1: Jako taky si to nedovedu představit. No. Akorát, že zrovna Satriani, to si myslím, že i ve 80 mu tam ty prsty budou běhat.
0: To byl blbej příklad vlastně, víš, asi ano. No hele, všichni tyhle ty králové jsou samozřejmě úžasní, ale musíme dál, mohli bychom si o kytaristech povídat třeba hodiny a hodiny, takže dvě hodiny, no ale ale teď už jdeme na další muziku.
1: Čekají nás Vohnoutěj, taky Megadeth, anebo Green Day z jejich 21 Guns, pojďme na to, Kubo.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
9: Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Romanský.
15: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
16: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.

0: Úplně kouzlem tady přišla hloupá písnička v Dvohnoutů. Máme 16 hodin a 36 minut a Rock Radio v tenhle ten čas samozřejmě rozdává lístky tentokrát na Tři sestry, který 22. května budou hrát v Litvínově v rámci svého Open Air turné. Tak jsme zvědaví, kdo to bude.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
4: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: objednání, rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Po krátké pauze jsme zpátky a nejsme tady s Kubou sami. Je tady totiž s náma i výherkyně dvou lístků na tři sestry. Je tady s náma Lenka. Ahoj Lenko.
7: Ahoj.
6: Tak prosím tě, jsme moc rádi, že jsi to vyhrála právě ty, protože ty jsi nám napsala docela dost zajímavou zprávu, že prej tvůj brácha je po operaci kolene, takže by si docela ty lístky zasloužil. Prosím tě, je už teda brácha v pohodě?
7: Tak už je v pohodě, už zhruba asi měsíc chodí do práce.
6: Aha.
7: Jinak měl operovaný dvě kolena,
6: mě
7: tam vypadlo dvě kolena. Má tep kolene, takže dvě titanový, takový robokop.
6: Ty brďo, hele, a ustojí to ten koncert?
7: No, nevím, jestli ustojí, když tak se tam někam sedne.
6: Když tak se někam sedne, přesně.
8: Hele, já, jako blbej for, jo, ale tak hele, tak horší než fanánek to nemá, že jo, takže dobrý.
7: Asi na stejno, ale...
8: Když to ustojí fanánek, tak i brácha.
6: Přesně tak, přesně tak. A půjdete, jo, teda, a půjdete teda spolu, Lenko, jo, ty a brácha?
7: No, tak asi jo, tak super. Když si nevíme někoho jiného, tak půjdu asi já s ním.
6: Super. Hele, a už jsi mu to říkala, že jsi vyhrála ty lístky, nebo je to překvápko?
7: Ne, on to ještě neví, já mu přezouvám pneumatiky na autě, on neví ještě vůbec nic.
6: Jasně.
8: No to jsi říkala, když jsme si teďka volali, že ty si vlastně úplně náhodou poslouchala, v servisu ti vyměňujou pneumatiky v Teplicích a najednou prostě slyšíš, zkusíš to a najednou jsou lístky tvoje, to je náhoda, co?
7: No, je to náhoda, ale on vás poslouchá celý den a já teda jenom někdy, protože... nemohu v zaměstnání poslouchat rádio, ale on vám, jako vaše rádio tam hraje celý den u něj, takže on bude mít radost.
6: No tak to je perfektní, jak to jsme rádi, že lístky skončily na správné adrese. Prosím tě, Leni, užijte si to s bráchou pořádně ten koncert, když tak nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili a zase se někdy ozvět, třeba pro tebe budeme něco mít.
7: Super, děkuji moc.
6: Tak jo, Lenko, měj se, ahoj.
7: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
8: No tak snad bude mít brácha radost, snad i všichni servisáci v Teplicích mají taky radost, hezky vyměňujte kola, máte teďka určitě dost práce, tak ať to jde od ruky, k tomu si zahrajeme tři sestry, Mamut, Wolfgang, Van Halen, no a teďka samozřejmě Metallica, Whiskey in the Jar na Rock Rádiu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Rock Radio.
7: Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
6: Rock Radio.
7: Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů a dalších nočních podniků jsou alarmující, řekl to generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější to, že v řadě podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Mimořádné kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve Švýcarsku. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše, a to kvůli jeho opakovaným výrokům o zlodějinách v rezortu či upravených výběrových řízeních. Černochová uvedla, že její vyjádření premiéra dohnala k tomu, že vyhledá advokáta, aby s ním postup konzultovala. Sucho letos komplikuje řadu staveb po celém Česku. Kvůli problémům se zatravněním se posouvá i dokončení víceúčelového hřiště Průmyslovák na kutnohorském sídlišti Hlouška, kdy dojde k otevření, ví starosta Lukáš Seifert.
2: Ke konci června, protože my budeme moct to hřiště zprovoznit až v situaci, kdy vzejde tráva. Řešíme tam zalévání, řešíme tam, jak teď tu situaci vyřešit, ale bohužel to jaro je extrémně suché.
1: Barbora Krejčíková se po téměř 3měsíční pauze způsobené svalovým zraněním vrátila k zápasům. 30letá tenistka dnes na Antuce v Římě porazila francouzskou Jacquemotovou 2-0 na sety. Ve druhém kole vyzve světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Mám pro vás, co se počasí týče, jednu špatnou zprávu a jednu dobrou zprávu. Ta špatná je, že teďka 3 dny bude pršet. Ta dobrá je, že o víkendu už zase bude hezky. Podíváme se na to podrobněji. Dneska máme 24 stupňů průměrně v Čechách, tak máme trošku víc srážek a někde dokonce hrozí bouřky, a to po celých Čechách. Naopak na Moravě ve Slezsku, tak tam je příjemný 26 až 28 stupňů. Možná trošku víc vítr, každopádně srážky by se tam rozhodně objevit neměly. Přes noc to klesne na průměrných 13 a zítra tak to čekáme srážky a bouřky víceméně po celé republice, snad kromě severu a severozápadu, ale kdo ví, možná, že to přijde i tam. Každopádně teploty zůstávají poměrně vysoko, kolem 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na třídě Tomáše Bati ve Zlíně se srazila dodávka s vozíkem s osobákem. Je tam kvůli tomu uzavřený jízdní pruh, takže tam můžete počítat i se zdržením. V Karviné na třídě 17. listopadu ve směru na Těšín, tak tam jsou sobě zase dva osobáky, díky bohu, ale bez zranění. Mrkneme se ještě na dálnice na D3 na 115. kilometru směrem na Mezno. Je neprůjezdný jeden jízdní pruh, je to kvůli strážce osobáku do Svodidel, takže tam můžete i počítat s nějakou kolonou. A ještě tady mám jednu nehodu z Pražského okruhu na 16. kilometru směrem na Ruzině, je v připojovacím pruhu odstavený kamion, tak se tam dejte pozor a nejspíš tam taky samozřejmě i zdržíte.
0: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Je to tak, rokový odpoledne pokračuje i 3,5 minuty po 17. hodině. Kuba i Petr jsou na svých místech, no a myslím si, že tady máme připravenou spoustu krásné muziky, lístky už máme rozdaný, takže všechno je vlastně jak má být.
4: Klasický rokový odpoledne zase ve starých kolejích, tak jak ho máme rádi, takže to nebudeme opět dál zdržovat a rovnou si dáme další muziku. Within Temptation nás čekají Twisted Sister z jejich Leader of the Pack, přijdu taky Dimitri a jejich ADE, ale tady tu hodinku začneme s Tonight Alive a jejich peskou The Edge, už skoro 12 let starou, ty bláho, toto letí. Pojďme to pořádně rozjet. Třetí hodinka rokový odpoledne tady.

0: Within Temptation a jejich pecka What Have You Done právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Máme tady 17 hodin a 18 minut k tomu a my vám ještě musíme oznámit tady v té třetí hodince rokovýho odpoledne, kdo se tady objeví zítra v 9 ráno. Zítra v 9 ráno jako hvězdný host Kamila Drába, tady totiž bude Cimfáč.
1: No jasně, Milan Cimfe, ale víš, co je zajímavý, já jsem přemýšlel, jak ho vlastně uvedeme, jo, že zítra přijde. Ono by se dalo říct zvukař Milan Cimfe, protože moc dobře víme, že on jezdí s kapelama a zvučí, takhle jezdil, já nevím, že s Kabátama, s Kruci Piskama tam dokonce hrál. No dobře, dá se říct muzikant Milan Cimfe, protože právě hrál třeba s Kruci Piskem.
0: Přesně tak.
1: Vlastně dá se říct zpěvák Milan Cimfe, protože v několika projektech, třeba nevím, s Ivanem Hlasem, s Lenkou Dusilovou zpíval v různých projektech i jazzovýho typu, rockovýho typu, no ale on je taky třeba řidič, on dělá i kapelám řidiče, já vím, můj kamarád.
0: Tak to jsem třeba ale vůbec nevěděl,
1: no, hele,
0: fakt,
1: je kapela Harmálek Orchestra, takovej prostě, co to je, balkánská dechovka, a oni jeli do Srbska a Cimfáč jim právě dělal řidiče a zvukaře. A když jsem slyšel historky, jaký se jim tam stávali na Balkáně, když prostě řídili karavan, tak hrozně doufám, že se o tom zítra s Kamilem budou povídat, ale samozřejmě je spousta a spousta věcí, na které by se Milana Cimfeho dalo zeptat. No a doufujeme, že zítra proberu aspoň půlku.
0: No takže vy si to rozhodně nenechte zítra ujít, ale i kdyby se to náhodou nestihli, tak pořád je ještě možnost si to potom pustit na našich stránkách rokovýradio.cz v sekci podcasty. Teďka už se dáme další muziku.
1: Jo, rozhodně jdeme na to, dáme si Skillety, budou Doga, taky kapela Doga přijde, no a Cure, Friday I'm in Love, to nás čeká už za chvilku.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
7: Krůta, krůta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegri let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
14: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
16: Praha 24.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Deep Purple a King of Dreams právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 17 hodin 38 minut k tomu. No a my už tady s Kubou samozřejmě nejsme sami. Nazdar, Jirko. Tak jo, já bych ti to ještě tomu třeba zapnout, no. No, tak prosím tě, jak ses měl teďka tady ten týden, ty brděl, co jsi byl pryč?
1: Já jsem to říkal včera, já jsem si jako báječně vorazil a bylo to skvělý a právě jako, protože jsme slavili narosky na čarodějnice, no my jsme pálili čarodějnice s dětma, bylo to krásný. A byl jsem strašně rád, za což jsem posluchačům včera děkoval, že aniž to proběhlo třeba našema sociálníma sítěma, tak spousta lidí se jako vzpomnělo, napsalo mi.
0: Jasně.
1: A dokonce jsem, jak jsem říkal včera, tam za mnou prostě dva posluchači ještě přijeli.
0: Hezky,
1: si mě
0: hezky.
1: Tam našli normálně.
0: To je hezký, ale to je hezký, to je hezký. To já to říkám pořád, že posluchači Rock Rádia jsou prostě hold nejlepší, no.
1: Jsou to také srdcaři.
0: Jsou to srdcaři, přesně, tak jak to má být. Tak jak to má být. No ale já bych jim poslal ještě nějakou muziku, co Kubo?
2: Než, jo, pojďme rozhodně, no hele, protože za chvilku začnou už posílat muziku oni nám, respektive oni Jirkovi,
1: ano, ano.
2: Protože za chvilku se blíží rok na přání. Takže my ještě se s váma rozloučíme, protože jedeme na Panamu z Van Halen, jo, Dan Landa, tak Quantum Tarantulí se taky objeví, Avantage a Disturbed, to všechno nás čeká už za chvíli, no a potom už rok na přání.
1: No a rufen sie, schreiben sie.
0: No a my se slyšíme klasicky asi zítra od 3 do 6, prostě tak, jak jste zvyklí, tak zase čus!
1: Yeah. Ahoj.
3: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova. Nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
4: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robinzut, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.

0: Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%. Uvedlo to ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina naší republiky trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Ministr kultury Otto Klempíř jednal se zástupci odborových organizací České televize a Českého rozhlasu. Odbory před 2 týdny vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Podle prohlášení ministerstva kultury se v několika klíčových oblastech návrhu podařilo najít shodu nad konkrétní podobou zákona. Online služby státní správy se průběžně upravují, jsou tak pro uživatele jednodušší a spolehlivější. Na e-portálu ČSSZ došlo k dalším změnám, jakým ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
2: Změny se týkají zejména online služby registrace zaměstnance a online služby jednotné měsíční hlášení. Zaměstnavatelům je umožněno dohlásit za zaměstnance prostřednictvím podání regzec údaje.
1: Jde to u zaměstnanců, kterým práce skončila v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Cestování v Praze o prodlouženém víkendu zkomplikuje výluka metra. Na lince C od pátku do neděle nepojedou soupravy mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání. Zavedena bude náhradní autobusová a tramvajová doprava. Tolik zprávy, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: A my ti za ty zprávy, příteli, děkujeme. Podíváme se, jak bude podle Českého hydrometeorologického ústavu zítra. Bude oblačno až zataženo, tady hlásí. V Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, nejčetněji na západě a severozápadě. Na Moravě a ve Slezsku čekejte zpočátku polojasno a srážky jenom jediněle. Kránou bude od jeho západu srážek i částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na 23 a v 1000 metrech na horách stupňů 9.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Podíváme se do ulice Ratiborská v Opavě, tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, opravují tam trakční zařízení, na místě je náklaďák s plošinou, tak dejte pozor, ještě 2 pruhy vám tam zbývají na průjezd, tak je využijte. V ulici Pana Váchy ve Zlíně nehoda 3 osobních vozidel, na místě policajti, projíždějte opatrně, a v Senohorabské ulici v Praze je nehoda náklaďáku a osobáku, tvoří to překážku na vozovce, tak projíždějte velice opatrně a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, doražte v pořádku.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rock na psání.
3: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, máme to taky úterý, 5.5., to je krásný datum. Dáme si další rok na přání na palubě pirátské lodě Rock Radio. Vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na lanách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak pojďme roztočit tyhle 2 hodinky, kde vy si určujete, co budem a nebudem na Rock Radio hrát. Číslo sem, abyste mi mohli dát vědět, je 725844424. Pište mi i na Messenger nebo do mailu, to už je na vás. No a poslechneme si krátkou úderku od Offspringu Why Don't You Get a Job. No a během týhle 2 a 3/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No protože právě vyplouváme. Johooo!

0: Tak to byly Offspring, Why Don't You Get a Job? Já tady mám takový tušení, že to dneska odpálíme hodně rychle. Psal mi tady Dave Kočanský, čauky Jirko a přeju a zdravím všechny posluchače v tento čas. Prosím všechny, co čekají na nějaký zákrok zítra v nemocnici, kdekoliv, kde signál dosáhne, tak jako já teď, tak ať je to všechno v pohodě a brzy jsme zase na nohou. Co zahrát? Něco klidného, ale přitom plného energie. Napadá mě nějaký happy metal. Nebo cokoliv, co potěší z ranku power metal. Díky Dave z fakulty v Olomouci. A klidný večer. No tak jo, tak na klidný večer jsem vybral třeba takový Hammerfall a pecku Bring It. Co vy na to?
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly švédští bubáci salonního typu a Ghost a jejich taková jedna z nejvůstřejších pecek, která se jmenuje Krysy, snad jí lapnou. No nic, my si půjdeme dát taky nějakou českou píseň, kterou si napsal třeba Pepa Kautský mailem. Čau, poprosím o zahrání písničky Pražský démon od Vítkova kvarteta Jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. V Dobříši mají dobrý nápady jako vždycky. Já myslím, že Vítkova kvarteto teďka, a jestli se takhle lehce opocený pijete pivko, tak Pražský démon se k tomu skvěle hodí.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: stavebniny.
1: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
11: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.

0: Tak, přátelé, to byl Alice Cooper, starý počmáraný pardál, velmi inteligentní chlap a skvělý vypravěč, jako doporučuji velice si s ním poslechnout nějaký rozhovor, když vzpomíná na svý extempore různý, který zažil, je to fakt jako krásný. Opravdu umí skvěle vyprávět storky, skvěle pointovat, určitě si dejte tohohle člověka nejenom z hudebního hlediska, ale i z toho vypravěčského, je fantastický. Tak, teď se pojďme dát ještě jednou maily, pak se dostaneme samozřejmě už k volajícím. No a měli byste si začít volat opravdu na 7258444, protože se nám to tady začíná pomaličku plnit. No a já tady dám ještě prostor Davidovi Semrádovi, který napsal maila. Dobrý den, kapitáne, mohl bych poprosit odvohnout tu Barbie song, nebo ideálně ještě Svaz českých bohémů, nebo ideálně v obě. Hele, v obě úplně nepůjdou, ale tak Svaz českých bohémů to tady úplně jako sviští furt, tak dáme Barbie song. Poslouchám při řízení ve hře SnowRunner. Jo, znám. Zvohnout tam mami to brodění bahnem a bude rychleji utíkat. Díky moc a přeji hezký zbytek dne. Tak já přeju, abys dovez svůj náklad a tady máš Barbie song.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Ty brďo, 26 let stará pecka If I Could Fly on Halloween a furt to funguje úplně skvěle. Tak posloucháte Rock Radio, váš oblíbený večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď se půjdem trošku pohladit, budem trošku něžný, jo. Volala mi Monča, byla taková úplně zničená, říkala, že už to má prostě dost v práci, že tam šéf nespravedlivě a nadržuje úplně neschopný kolegyni, která má jiný větší přednosti, ale ty, který by měla mít do práce, tak ty prej nemá. Hele, to se takhle občas stane, jsou dvě možnosti, buď to prostě nějak dáš, nebo je lepší odejít a ona, když tam ta jedna taková neschopná osobnost zůstane, tak se pak projeví samozřejmě ty kvality, které by měly v práci být. Nic, pojďme se pohladit teda. Tak já jsem tady, to bude taková premiéra v roku na přání, já jsem tady vyšťoural taky už vlastně dneska v úvozovkách starou anglickou kytarovku Keen a pecku, kterou si možná pamatujete kdysi dávno z nějakých hitparád nebo televizí a jmenuje se Somewhere Only We Know a je z alba Hopes and Fears. Já doufám, Mončo, že to bude dostatečný pohlazení po tom těžkým dni. Tady to máš.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Vše pro bagr, CZ.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr, CZ.
12: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: Radio Gaga, samozřejmě v podání klasiků Queen. My dál pokračujeme v roku na přání a teďka zase s českou písní na rtech. Psala mi tady Jitka Feltlová, která napsala zdravím do studia. Chtěla bych zahrát něco od Ingotu pro manžela Milana Feltla a k dnešním narozeninám. Díky. Tak, milí Milané, my ti tady za rok rádio přejeme jako vždy hodně štěstí, zdraví a hlavně kopec srandy navrch. No a co bychom si mohli dát od Ingoťáků, co třeba Ádi je potvorám?
1: Rok na přání. Rock Radio.

než to tady zamáznem, Sabatona má, tak ještě rychle pište si na Messenger či do mailu o samozřejmě jazyk a situaci pro časové znamení a já vám rád zahraju píseň VIP na přání po 7 hodině, protože se to dneska hodí, zas máme nacvaknuto jako

0: Tak, přátelé, ať se vejdem, tak ještě tady Luky Mates, ahoj, mohu-li poprosit o zahrání, jak by to bylo pro mou dnes už roční dceru, píseň, jejíž jméno nedokážu napsat, ale je to předělávka od Jacksona v češtině, někdo to předělal Divoký Jarin, byli to Morčata na útěku, Luky. Vždycky, když slyší tuto hudbu, tak trsá jak Michael Jackson. My si dáme předělávku Smooth Criminal, to je ta pecka, ale o Alien and Farm. Tak smím prosit, tancujem!
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Asa saka tu sarnarut, pifisak kanuk ingerla sarnesok, king uarsar sinan gilatit, ammalu naluna agutak, arfinek marlun gorepok, ammalu ikuimik, atat simik utok ane ruler pogut. Tak přátelé, dnes jste slyšeli časové znamení říkat, milí posluchači, jak ten čas letí, ani se neohlédnete a už je tu zase 7 hodin a jsme zase o rok starší. Tak takhle si to přála naše posluchačka Lucie, která říkala, prosím tě, dej to grónské, ať se trochu schladíme dneska. A mělo by to být tak, že si Eskimák jemně stěžuje na rychle ubíhající čas. Tak doufám, že seš, Lucie, takhle spokojená. Já ti za to samozřejmě rád zahraji to, co budeš chtít. A mezi tím, než se rozmyslíš, tak si dáme Iron Maiden. Mě ta huba úplně od toho časového znamení, jsem to chytnul, víte. Mě chytla úplně tu grončtinu a teď si dáme Iron Maiden a Wasted Years. Máme tu druhou půli naše. Čeho roku na přání.

0: Tak, dohrávají nám Iron Maiden a začnou nám hrát za chvilku Megadeth. Proč? No, protože si je přála Lucie za tu grončtinu. No, k ochlazení dojde, já koukám, že nás to tady za chvilku, aspoň v Praze teda, pěkně spláchne, chystá se tu nějaká bouře, mraky se mračí. No a my si proti mračení dáme moji oblíbenou skladbu z roku 2011 z alba 13 a jmenuje se Public Enemy Number One.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Máme tu krásně rozjetou druhou půli našeho roku na přání a po Papa Roach a jejich Nightlife si dáme zase nějakou českou záležitost do uší, protože to je potřeba tady u nás na Rock Rádiu. Tak, volala mi Janina už před nějakou dobou, že by všem lidem, co jsou na zahrádce jako ona a užívají si prostě tak jako pohodovýho večera a vůbec pro všechny dobré posluchače slušného rockového rádia chtěla zahrát něco pěkného od Motorbandu, tak jsme přišli na to, že Janinu svádí ďábel. A o tom to je.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Jo!

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Potisk trička, byla bel.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Trautenberg,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Vypsaná fixa,
2: Krucipisk.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Kráva, kráva, kapr, kapr!
8: Kapr, kapr, husa, husa!
9: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
10: Kruta, kruta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos!

0: než říct, jak já vždycky rád s oblibou říkám doploužit, odcucnout. Tenhle ploužáček byl od Europa, jmenoval se Kerry a byl z roku 1986. Furt je to nádherná hudba, furt se na to dá krásně ploužit, no ne? No, pojďme si dát něco rychlejšího a opět českého v našem roku na přání. Tak, psal mi tady Pavel Toman, že by pro kolektiv Výzkumného ústavu pro chov čmeláků nově jmenovanému řediteli RNDR Alfonzovi Stingovi MBA nechal zahrát od olympiků jako Telenavrata. Taky čumím.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Používám libězní vaše oblíbené rock rádio a váš pořad rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajdizem. Tak co si dát pod tady tý krásný předělávce At Once SOS od Aby? Dáme si takového něco maskovanějšího. Pomohl mi tady Vítěz Toklásek, který napsal: ahoj kapitáne, dneska bych chtěl něco od kapely Lordi, třeba Would You Love Monster Man. Bude to pro všechny posluchače, předem děkuji. No, už pěkně předem. Akorát je na to čas, Vítku, tak si to pojďme dát a pojďme si to užít.
1: Rok na přání s Jirkou Vajdizem.

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. května před IKEA Zličín. Románský.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
12: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
13: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
14: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
15: Přijďte ve středu 6. května před Galerii Butovice a otestujte modely vozů BYD na vlastní kůži.

0: pochodovka, levá, dva, tři, čtyři, links, dvo, drej, fia. Takhle nám to pěkně nalinkovali Rammsteini a my si pojďme dát jeden restík ještě ze včerejška, o který mě prosila tady naši věrná posluchačka Petra Sikorka, na kterou se včera už nedostalo a prosila mě o bláznivou Zuzanu od Tlustý Berty a bylo by to zkrátka dobře pro všechny ulítlí lidi. Tak nastoupit a letíme! Whee!
1: Rok na přání. Rock Radio.

máme už tady konec našeho pořadu, rok na přání, a máme zhruba za nějakých 8 minut, 8 hodin, jak tak na to koukám. No a bohužel už se nám sem víc písní na přání nevejde. Dneska jsem chtěl teda končit trošku jinak než tradičně, ale první volající, hele, ten má právo první noci, takzvaně. Takže mi volal Lukáš, který by chtěl určitě zahrát Mandatory Suicide od kapely Slayer, a bylo by to pro všechny lidi, co musí ještě makat. No dobrá, takže opět tradiční závěr pořadu Rok na přání a s písní Mandatory Suicide se s váma loučí a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, dneska to bude trošku upocený večer, nicméně zítra se slyšíme opět u Roku na přání, moc se na vás těším, no a do té doby, než se slyšíme příště, tak se mějte jak chcete a něco pro to dělejte.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Vše pro bagr.cz.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr.cz.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je mi naprosto jasné, že za dnešní motokeci dostanu od spousty lidí těžkou bídu. Jak se pouštím do něčeho, čemu nerozumím a podobně, ale když se nad tím tak zamyslíte, zjistíte, že řeč nebude o ničem jiném, než o normálním slušném vychování. O víkendu jsem byl na slováckém okruhu, prvním letošním opravdovém road racingu, a i když se pořadatelům nevše povedlo, byl to moc pěkný víkend, plný skvělých sportovních zážitků. Tedy přesněji, mohl to být pěkný víkend. Kdyby třeba lidi přemýšleli, dám příklad, v pedoku je čím dál víc elektrických kol či koloběžek, je to super věc, co si budeme, je to rychlejší než chodit pěšky, ale opravdu se něco změnilo a už se nechodí a nejezdí vpravo, opravdu je dobrý nápad vyřídit se ze stanu, aniž bych se rozhlídnul, jestli tam někdo nejede, a když zabočuji, fakt bez toho, že třeba rukou ukážu, kam jedu, a ten zvonek taky na tom kole či kolobrndě není na ozdobu. Další věc je neustále čumění do telefonu, opravdu se neobejdeme bez non-stop čučení na socky, úplně nejlépe stojíce v prostřed silnice, a když už někdo musí jít na závody se psem, který to nejspíš vůbec neocení, protože ten rachot není pro jeho uši to nejlepší, tak prosím, nakrátko. Už za necelé 3 týdny si dáme 300 hořických, tak zkusíme to zlepšit? Nebo stále bude platit legendární, je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio, Moto Keci.

0: way to heaven.
1: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock. Slušná muzika.

Hodili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

The grass still withers and the flower falls.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě, vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před hájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: Jakou Alici asi?
1: No to víš si přece. Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jim mávali, jste křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co jsi to kurvu dělal?
3: Jak dělal? Co dělal? Nedělal? Co jsem měl dělat?
1: Rock Radio. Konec legrace.